0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Hele, Brudo.
2: No?
1: Ženský pohlavní orgán na 4. Poslední je A.
2: A je to vodorovně nebo svislé?
1: No, vodorovně.
2: Tak to bude pusa.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Alice?
3: Už je moc pozdě, Pavle.
2: Víš, jak dlouho my už jsme spolu?
3: Já mám zítra ráno stání.
2: Ne, ale když já mám stání dneska.
3: No tak. Dobrou noc.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: still won't hear.
1: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Líbilo se ti to?
3: Jsem po tobě celá nažhavená.
2: Tak počkej ještě na večer.
3: Jaký večer? Vstává se snad ráno?
2: Ráno.
3: No tak vstávej.
2: Počkej, ty myslíš toho mýho bambána, co? Pro tu svoji bembeřici.
4: Jakýho bambána?
2: Jsi Žáni? Už na tebe čeká.
4: No René.
3: No Randy.
4: René.
2: Pro tu svoji bembeřici.
4: Máš tátovi pomoc se stromečkem.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Nastoupil, vystoupil.
3: Nastoupil nebo vystoupil?
2: Říkám jasně, že vystoupil, nastoupil. A s ním čtyři jeho haranti. Teď se na to vrhli a ten strom, který jsem zasadil vlastními ústy, kropil vlastním potem a hnojil vlastníma, Kamile, hnojivem. Mi před očima očesali do poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tašky, košíky, ruksaky a haranty do drezíny. Nastoupil. Takhle je to snad jasný. Řek za rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal jako revizi.
3: A že si to nastoupil dovolil?
2: Očesal, naložil, odvezl, vykázal, debil.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Co ti můžu vzít? Akorát ti vezmu hadraplán.
3: Vezmu hadraplán? Můj hadraplán?
2: Co, kolik to stojí?
3: 9650.
2: No, tož na to máš, ne? Akorát 50 ještě přidáš.
3: Ne, zbyde mě.
2: Jak zbydeš? Jak 9650 máš 9600, no?
3: No, a 50 mě zbyde.
2: No vidíš, ty vyděláš, no.
3: Jo.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Václave, já tě žádám. Já jsem ti to říkal, Jaromíre.
4: Já ho mám asi svolenýho.
3: Ukaž. Ženský, jděte ven.
4: Co bude to?
5: To je dobrý. Měl jsi štěstí, Jaromíre. Je to těsně vedle. Na funkci to nebude mít vliv.
6: To je jako na funkci rostlináře, jo?
5: No to už vůbec ne.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rokovýradio.cz. I don't like it.

Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagri, brds.cz.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzavek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
11: Rock Radio. Zprávy.
12: Hezké středeční ráno, máme minutu po šesté, jsou tu zprávy. Polovina meteorologických stanic v Česku v úterý překonala své absolutní teplotní rekordy. Nové maximum pro 4. srpen pak má všech 171 stanic. Nejvíc naměřili v Plzni Volevci, kde bylo 41,5 stupně Celsia. První 40 v historii měření zažili Morava a centrum Prahy. Do Čech ale dorazil odpoledne taky silné bouřky. Ve Velkých Opatovicích na Blanensku v úterý večer hořelo v pečovatelském domě. Objekt muselo opustit 25 lidí, 11 z nich skončilo v péči zdravotnických záchranářů. Škoda je předběžně 2,5 milionu korun. Ruský prezident Vladimir Putin podepsal zákon postihující kritiky režimu, kteří v nepřítomnosti kvůli emigraci čelí pronásledování ve vlasti. Zákon okamžitě vstoupil v platnost. Norma je namířená proti lidem, kteří odjeli z Ruska a které v nepřítomnosti odsoudili podle jakéhokoliv článku trestního zákona nebo podle politických paragrafů v ruské obdobě správního řízení. Fotbalisté Sparty po obratu překvapivě porazili doma v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Sparta zdolala v pohárech některého z francouzských soupeřů poprvé od listopadu 2007 a 9 zápasech.
11: Rock Radio. Počasí.
12: Dnes bude jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech až oblačno, místy s přeháňkami. Ojediněle se taky vyskytnou bouřky. Odpoledne a večer bude místy až oblačno a i tam čekáme přeháňky i bouřky, někdy i velmi silné. Nejvyšší teploty naměříme opět na Moravě a ve Slezsku 630 až 40 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 32 až 37 stupni.
13: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
11: Rock Radio, doprava.
12: Bouralo se u Ústí nad Orlicí na silnici číslo 14. Dva osobáky se srazily kousek od stavebnin.
10: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rockovej rozjezd.
14: Dobré ráno, čumáci! Pěkný uvítání v pekle vám přeje Honza,
15: Anabel
12: a Zuzka.
14: 6:03 ve středu 5. srpna. Zuzko, prosím tě, já se musím zeptat, jestli jsem tě poslouchal teďka dobře, po ráno je přece jenom 6 hodin ráno. Ty jsi říkala číslo 40
12: ano.
14: V počasí.
12: Ano.
14: 40 stupňů Celsia.
15: To jsem vůbec nevnímala.
14: No.
12: Bohužel, je to tak, další den na umření.
14: Jak to strávíme?
15: No, já bych ráda měla bazén, ale v paneláku v prvním patře to není úplně reálné, tak nevím.
14: Hele, já jsem viděl nějaký video, není to tak dlouho, někde na internetu, jak si týpci udělali bazén doma v kuchyni.
15: To jsem taky viděla.
12: Já jsem viděla na balkóně.
15: Ale taky. A tam docela hrozí to, že propadneš k sousedům dolů, protože ono jeden kubický metr má, váží asi tunu nebo kolik, takže to je prostě dost.
12: A já jsem viděla, že prodávají lednice na lidi.
15: To bylo jako asi na živý,
14: nebo na mrtvý.
12: Ne, na živý.
15: Tam ještě nechci, to je ještě brzo.
12: Na živý lidi, ale fakt to existuje, to si najděte.
14: Jo, tak
15: on asi... to už jde googlit, já jdu taky googlit lednice na mrtví, teda na živý lidi a asi si dáme nějakou muziku, ne?
14: Myslím si, že to bude na webu www.lednicenamrtvilidi.cz. Dáme si tvého oblíbenýho.
15: Andílka.
14: Aleš Brichta.
10: Rock Rádio.

0: Accidentally in Love na Rock Rádiu a Counting Crows. Tenhle ten song určitě znáte, protože se tady od mých milých kolegyní ozvalo, je Shrek.
1: Miluju Shreka.
0: Jaký hodnej zelený pán, pozitivní, něco jako já, taky nenávidí lidi.
1: Jo, a má hezkou manželku, paní Fionu.
0: No, tak takhle dopadnu. Nic. Přátelé, středa, máme po šestý. Cože si to celý týden rozdáváme? Máme pro vás další dva lupeny.
1: Já se snažím najít, co to bylo. Jo, Javorfest v sobotu 8.8., což už je tahle sobota, na fotbalovém hřišti v Javorníku nad Veličkou hraje tam spousta známých kapel.
0: Panoptiko, Alkohol, Komunál a Shark.
1: Tak Shark neznáme, ale ty zbylí se dá říct, že jsou slavní. Takže přátelé, pokud byste chtěli vyrazit na tuhle skvělou akci, máme tady pro jedno z vás dva lupeny. Stačí, když si ho ně napíšete klasicky na náš Messenger, Instagram, Facebook, připíšete telefonní číslo a zvednete nám mobil po 8:30.
0: Ano. I když je středa, tak to rozdáme po 8:30.
1: Je středa. Dnes je středa, zapomněla jsem to zmínit a zdůraznit.
0: Ještě budeš mít spoustu příležitostí.
1: A to řeknu ještě pětkrát, neboj.
0: No tak pište, přátelé, držíme palce a tohle už jsou Škorpíci na Rock Radio a jejich Big City Nights.

0: Rádio, rokový kulendárium.
1: 6 hodin a 20 minut se pojďme podívat na dnešní narozeninový a sváteční oslavence s datem 5. srpna. Je středa a svátek slaví Kristián, případně Oswald anebo Milivoj.
2: Milivoj, to je skvělý jméno.
1: Viď? Takhle bych se jmenovat opravdu nechtěl.
2: Žádnýho neznám Milivoje.
1: Ale co se týče Kristiána, tak to je jasný, že to je Oldřich Nový a odcházím, čekám venku. Takže všem Kristiánům i ostatním Milivojům přejem všechno nejlepší.
2: A jestli máme nějakého Milivoje posluchače, ať nám napíše zprávu, bude to náš první Milivoj v životě, že jo?
1: No, asi je poslední.
2: Nejspíš.
1: Zavřeme ho do lednice na lidi. Jinak, co se týče oslavenců, mám tady dneska 4 muzikanty, krásných 29, má britský zpěvák a hudebník Youngblood. Proč to nehrajem. 62 let by oslavil americký rapper a basista Adam Yauchi, zakladatel Beastie Boys. Right 67 let slaví americký gitarista Pat Smear, spojený s kapelama Nirvana a Foo Fighters. No a 71 let má americký kytarista Eddie Ojeda, spojený s kapelou Twisted Sister. Takže přejeme všechno nejlepší.
3: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: Já jsem si normálně musel nahmatat, jestli mám ještě tep, jestli jsem neumřel a nešel do nebe, nebo spíš do pekla. Takže přejeme všechno nejlepší, opravdu přejeme, i když to tak nevypadá, a za chvíli si dáme kabáty a Western Boogie.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
5: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
8: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
11: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
12: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
13: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
14: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
13: Více informací na rekbyty.cz.
14: Rekbyty, záruka kvality.

0: kabáti, western boogie za minutu půl sedmý. Já žvejkám, promiň,
1: no. Mě norma je kvůli tomu, abych řekla, že budou zprávy, vytáhl z gauče prej, že má plnou hubu, jo. Takže
0: prý, já se omlouvám, že jsem tě v práci vytáhl z gauče.
1: Přesně, jako já jsem si chtěla dál číst zprávy na gauči, prosím tě. Tak teď si dáme zprávy
0: od Zuzky. Zpátky, haj.
2: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Tři desky, tři různý hudební styly. Komu z československé scény dáte přednost? Jedničku mají Kokot Minute s deskou Proti sobě z roku 2006.
3: To sálu pod zemí leží zlatý poklad.
2: Dvojku dostali Iné kafe a album Bez udania důvodu z roku 2003. Nebo můžete zvolit Visací zámek a jejich Start 02 z roku 1991. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Rock Radio. Co se děje?
4: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Ministr školství Robert Plaga chce zachovat přípravné třídy základních škol. Připraví změnu zákona, aby mohly pokračovat i po roce 2029. Se zrušením přípravných tříd od září 2009 počítá novela školského zákona, kterou schválila minulá vláda. Losangeleská policie zadržela muže, kterého podezřívá, že monitoroval bezpečnostní opatření prováděná v golfovém klubu před příjezdem amerického prezidenta Donalda Trumpa. Muž měl u sebe zásobník s municí a v jeho vozidle policisté nalezli nabitou pistoli. Čeští hokejisté porazili ve druhém utkání na Hlinka Grecky kapu hráčů do 18 let v Edmontonu Německo 8-3 a odčinili úvodní porážku s Američany.
2: Rock Radio. Počasí.
4: Počátku dnes bude slunečno, jasno až polojasno, na západě a severozápadě Čech až oblačno, odpoledne bude oblačno i jinde a vyskytnou se přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty naměříme na Moravě a ve Slezsku do 40 stupňů Celsia, jinak do 37.
2: Rock Radio. Doprava.
4: Stále se řeší nehoda na silnici číslo 14 u Ústí nad Orlicí.
2: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio.
0: To bylo velice rychlý, tak doufám, že pokud sedíte, tak teďka vstanete, protože to jsou Sex Pistols. God Save the Queen.
1: Kvůli tobě stále stojím.

0: John Lennon a Woman, neboli paní na Rock Rádiu v 6 hodin a 38 minut. No a přátelé, my tady máme teďka takovou vážnou věc. Já si na to pustím vážnou píseň. Jo, tady. Přátelé, my bychom potřebovali vaši pomoc. Nestává se to tak často, že bychom po vás něco chtěli. Něco důležitýho teda. Ale teď ta chvíle přišla. A my bychom od vás potřebovali píchnout s jednou naprosto neskutečnou věcí, která nemá odkladu. A já bych to možná předal tobě, aby si řekla, co vlastně potřebuješ.
1: Mám to říct. Jo. Já bych to lidi nerada vyděsila. Přátelé, scháním dva kohoutí pařáty. Respektive nohy z kohouta. Pravou a levou ideálně.
0: Pozor. To je důležitý, musí být pravá a levá, nesmí být třeba obě pravý,
1: nebo obě levý, jo.
0: Ideálně, pokud budou i z jednoho kohouta, ideálně, pokud ten kohout měl i jméno, pokud se jmenoval třeba Petr.
1: Jméno mít nemusí.
0: Nebo Kamil.
1: Jméno, zrovna Kamil.
0: To počkej, ježíš, to není to narážka na našeho Kamču, že jo, to byl ten kohout.
1: To byl Jakub.
0: V kosích bratrech, ne? Nebo kde to bylo, v kterém večerníčku, tak kohout se jmenoval Kamil přece na té kolovičce, no.
1: Ne, jméno mít nemusí, ale potřebovala bych pravou a levou nohu z kohouta, takže jestli mi někdo můžete takovouhle věc odprodat, tak mi napište.
0: Pokud máte nějaký tip, kde to můžeme sehnat, případně pokud to sami třeba máte, máte doma kohouty a nebude vám vadit, když jim dáte dlahy, místo toho, že jim ty nohy prostě nové ušmiknete, tak nám napište do Messengeru, napište na vaše komentáře, se těšíme.
1: Jupí, já se taky těším. Já je potřebuji fakt ale sehnat, to není jako sranda.
0: Za chvíli si dáme Lucii, která bude zpívat taky o kohoutích hnátách. Dáme si Dal bych ti, co chceš.
2: Maxi, kdo vybírá podlahu?
3: Ty.
2: A kdo jí položí?
3: Já.
2: Super, jedeme do Baumaxu.
4: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
2: Luxusní vzhled.
4: Snadná pokládka.
2: Akce platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
7: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
8: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
11: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
12: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
13: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
14: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
13: Více informací na rekbyty.cz.
14: Rekbyty, záruka kvality.

0: co se nevešlo do zpráv.
1: 9 minut nám zbývá do zpráv, tak si je pojďme zpříjemnit něčím, co nás pobaví.
2: Podnikavý Ital si vybudoval falešné archeologické naleziště s pozůstatkem antického amfiteátru a od nic netušících turistů léta, konkrétně od roku 2016, vybíral vstupné ve výši 40 euro.
1: Za osobu. A co tam bylo? Co tam měl?
2: Prosím tě, on tvrdil, že po sesuvu půdy u obce Arkuňáno na severu země odhalil s pomocí archeologů vyslaných UNESCO antický amfiteátr, který označoval za největší a nejstarší na světě. A aby toho nebylo málo, tak přidal ještě smyšlené historické vazby na vojevůdce Cezara nebo na Shakespeareovskou divadelní hru Romeo a Julie. To si všechno vymyslel.
3: A kam je teda vodil? Jako do nějaký díry?
2: No, on to vytvořil. On to celý vybudoval. A teď se mu na to přišlo, protože oni se o to zajímali z nějakého průvodce, vytiskli to někde v průvodci a úřady se o to začaly zajímat, že je to nějaký jako divný, že o tom nikdy jako neslyšeli, ale od roku 2016, on to tam měl 10 let.
3: Prej tady bydlel Tutanchamon, děti.
1: No, to by hodně sedělo.
2: No, ale bohužel teda teďka ho soudy potrestali, dostal 2,5 roku vězení.
3: Jaj.
2: A pokutu 13,5 milionů korun v přepočtu.
1: Ty kráso, jako za to, že vydělal tolik peněz.
2: No, za to, že vydělal, no.
3: Na kolik vydělal, to se neví, kolik celkovou
2: to
3: částku
2: nepíšou,
3: jako
2: vydělal. No, ale asi něco v tomhle jako smyslu, no.
3: Tak to je hustý, já jsem si zrovna chtěla doma postavit ve sklepení to, nějakou hrobku.
1: Mučírnu.
3: Přesně.
1: Tu už tam máš.
2: Historickou
3: mučírnu. No nevadíš, tak nikdy příště.
1: Díky, Zuzko, takže Arkuňáno mi bude strašit dneska až do 9. Za chvíli si dáme zprávy a ještě předtím stihneme Warlock, All We Are na Rock Radio.

0: No, chtěl jsem něco říct, ale hele, asi možná...
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň, štíl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Prebook. Více informací na prg.aero/salonky.
8: Kdy jste se naposledy zastavili? Hodinu od Prahy. Terapie tichem. CZ.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
10: Hezké středeční ráno, máme krátce po sedmé, jsou tu další zprávy. Krajský soud v Brně se dnes začne zabývat případem ublížení na zdraví a neposkytnutí pomoci tříletému dítěti. Muž, který podle obžaloby způsobil dítěti popáleniny, čelí obžalobě z ublížení. Žena, která situaci tři dny neřešila, je obžalovaná z neposkytnutí pomoci. Ošetření zajistila až ženina příbuzná. Hasiči v úterý večer dostali pod kontrolu rozsáhlý požár odpadu u Čížkovic na Litoměřicku. Oheň už se nešířil, skončilo taky letecké hašení. Na místě zůstaly desítky hasičů a těžká technika. V úterý hořelo taky na dalších místech v Česku, mimo jiné skládka na Sokolovsku. Nejméně 15 lidí zahynulo při ruských nočních úderech v Kyjevské oblasti. Zraněných je nejméně 27. Jeden z úderů zasáhl sklad v blízkosti středu Kyjeva, přičemž záchranné týmy doteď z trosek vyprostili dva lidi. Starosta města Vitalij Kličko sdělil, že ve čtvrti byla zasažená taky kancelářská budova a že z dalších částí města jsou hlášeny požáry. Česká tenistka Sára Bejlek podlehla ve druhém kole turnaje v Torontu 0-6-3-6 bývalé světové jedničce Ize Świątekové z Polska. Po hladce ztraceném prvním setu sehrála 20-letá znojemská rodačka s favoritkou vyrovnanou partii.
1: Rock Radio. Počasí.
10: Dnes bude slunečno, jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech až oblačno, místy s přeháňkami. Odpoledne a večer bude oblačno i jinde a ojediněle se vyskytnou přeháňky nebo i silné bouřky. Nejvyšší teploty naměříme na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 32 až 37 stupni.
11: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Rock Radio. Doprava.
10: Opatrně na silnici číslo 11 u obce Nové Sedlice na trase Český Těšín Opava. Máme tam hlášenou nehodu 3 osobáků na 255. kilometru a zdržíte se tam v koloně zhruba 2 hodiny, takže se tomuto místu ideálně pihněte.
9: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
1: Rock Rádio. Rokovej rozjezd.
12: Dobré ráno, čumáci!
0: Ať dneska konečně někdo ocení váš domácí amfiteátr, vám přeje Honza,
12: Anabel
10: a Zuzka.
0: 4 minuty po 7. hodině ve středu 5. srpna.
12: Ano, stále rozdáváme 2 lupeny, přátelé, máme tady lístky pro vás.
0: Na Javorfest do Javorníku nad Veličkou.
12: Ano.
0: Krásný.
12: Hraje tam spousta známých kapel, například Panoptiko,
0: Alkohol, Komunál a
12: nebo Šárk. Ano, už já si to pamatuju. Takže pokud máte zájem vyrazit na tento festival, napište nám do zpráv, ať už na Instagram nebo na Facebook, připište vaše telefonní číslo a zvedejte po 8:30 telefon.
0: A teď už zase muzika. Brian Adams, Run to You.
13: Rock Radio.

s bezmocí otroků. Pouta schovává občan svobodný, klopí zrak k zemi a ještě pálí jizva krvavá. Oči se otevírají s obtížemi v zajetí předsudků.

je všechno v pořádku. V tom našem okolí, pod teplou peřinou, dobře se chrlí. Co bolí druhé, nás přece nebolí.

0: Je 7 hodin, 12 minut, ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu s Danem Landou a Protest Songem a my se teď pojďme podívat na vaše dobrý srdce a na vaše pomocné ruce, který jste podali tady naší Anabel a jejímu kohoutovi, budoucímu, bejvalýmu, jak to chceš pomenovat.
1: Je to tak, ozvali se mi z Blaho Farm v Českých Budějovicích, že možná kvůli mě obětují kohouta.
0: Jenom my jsme možná vlastně mohli posluchačům, který nás naladili, až teď připomenout, že hledáme tady pro Anabel kohouta, ne aby si ho vzala, ale ty potřebuješ...
1: Jenom jeho nohy, nechci ho v celku, potřebuji jenom jeho pařáty, pravou a levou.
0: Anabel je totiž na nohy, ale kohoutí.
1: Přesně, já si je pak doma pověsím.
0: Jako,
1: obyvačke.
0: Já bych se chtěl zeptat.
1: No.
0: Ale vím, že toho budu litovat. Strašně.
1: Budeš, no, povídej.
0: Chtěl bych se zeptat, co s nima sakra budeš dělat.
1: Rituály.
0: Rituály?
1: Mhm.
0: Jaký?
1: To ještě nevím, rituál protože deště, mi třeba, to jenom nařídila moje čarodějnice, že mám sehnat ty pařáty. Tak jsem řekla, OK, seženu pařáty.
0: Čí malá čarodějnice?
1: Ne, moje kamarádka ukrajinská čarodějnice.
0: S kým se to bavíš?
1: Mám různý přátelé.
0: Hele, to vy jste takhle jako seděli odpoledne a no, tak co dnesky dělat? Mohla by si sehnat kouřecí pařáty, teda krevký pařáty.
1: Jo, takhle nějak to probíhá.
0: Takhle to probíhá. A ty jsi říkala, to je dobrý nápad.
1: Ona říkala, potřebuješ pařáty. Já říkám, jaký? A ona, no ideálně z kohouta a musí být pravá a levá noha. Říkám, výborně. No, takže jsem začala od včerejška schánět pařátky.
0: Přátelé, kdybyste ještě někdo třeba chtěl naši Anabel potěšit, tak jí můžete napsat soukromou zprávu, anebo nám můžete napsat do Messengeru, protože tohleto téma je tak dobrý, že moje srdce nedá ho opustit jen tak.
1: Jako minule, když jsem šla s nožem a v gumových rukavicích před barák, tak na mě sousedi koukali fakt divně. Nevím proč.
0: To se ještě probereme. Teď už Motorhead, Ace of Space, Rock Radio.

0: Je 7 hodin 20 minut, tohle byly Alien and Farm a jejich cover verze songu Michaela Jacksona Smooth Criminal. Kde jinde než na Rock Rádiu? No a přátelé, je čas udělat velký oznámení. Probíhá pařátová sbírka. Naše Anabel schání kohoutí pařáty. Kuba Ryba teď představil nedávno svou iniciativu Vopeč Burst. A tady Anabel, jako podnikavá židovka, co si nechá pro 5 korunů vrtat koleno anebo zvětšit zadek, vymyslela geniální podnikatelský plán, teď už to můžeme konečně prozradit, sbírá samozřejmě zadarmo čerstvý kohoutí pařáty. Já jsem na to přišel, ty totiž budeš ty kohoutí pařáty přidělávat na bambusový tyče a budeš z toho dělat škrabátka na záda.
1: Přesně tak, já chci být konkurence pro Kubu Rybu a nechtěla jsem ho nechat v tom podnikání samotného, takže já je budu přidělávat na bambusový tyčky,
0: ano.
1: Nechám je usušit a pak si tím lidi budou moct škrabat záda. Bude
0: a místo
1: se to jmenovat
0: Poškrabzat.
1: Poškrabzat od Anabel Fárové, takže předobjednávky přijímám na svém Instagramu Anabel Fárová.
0: Jeden kus za krásných 1499 korun bez DPH a bez poštovního samozřejmě.
1: No a pouze v předprodeji, pak to bude stát dvojku, až to zavedeme do praxe.
0: Tak.
1: Až nazbírám dostatek kuřecích pařátů, zatím mám tady dva lidi, kteří mi chtějí věnovat nožičky svých domácích mazličků, ale klidně pište dál, protože zatím ještě nemám jistý, ten jeden tam proběhne ta vražda až příští týden, což je pozdě, já to potřebuji ideálně v tomto týdnu.
0: Zavíjení zvířat v přímém přenosu, přátelé. Za chvíli se k tomu zase vrátíme, dáme si taky vanastovky, lži, sex a prachy.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř,
5: topenář,
4: podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí RegBity, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na regbity.cz.
6: RegBity, záruka kvality.
7: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Allegria vás zve na výlet do Ameriky.
12: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
11: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
12: Chevrolet Corvette,
11: Camaro Bumblebee,
12: Ford Mustang GT,
11: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
12: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
11: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
12: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
13: Firma na zážitky.
14: CZ. Páchnoucí klimatizace po zimě?
15: V autě 40 stupňů?
14: To nechcete.
15: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
14: Jsme tu pro vás.
15: Klima Express.
14: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
15: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
14: Skočte si nakoupit.
15: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
14: Objednejte se na
15: klimaexpress.cz.

0: Liam Gallagher na Rock Rádiu Wall of Glass v 7 hodin a 32 minut. Dnešní vysílání sponzorují drůbežárny Horní Cerekev. To jsem chtěl říct jenom.
1: Takže je to tvoje. Jsi vážně v Horní Cerekvi drůbežárna?
0: Možná v Dolní, já jsem se splet asi.
1: Bo tam teď mi ještě nenapsali, takže čekám na zprávu a teď si dáme zprávy.
2: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
3: Hezké ráno, máme krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Ministr školství Robert Plaga chce zachovat přípravné třídy základních škol. Připraví změnu zákona, aby mohly pokračovat i po roce 2029. Se zrušením přípravných tříd počítá novela školského zákona, kterou schválila minulá vláda. Losangeleská policie zadržela muže, kterého podezřívá, že monitoroval bezpečnostní opatření prováděná v golfovém klubu před příjezdem amerického prezidenta Trumpa. Muž měl u sebe zásobník s municí a v jeho vozidle policisté nalezli nabitou pistoli. Souboj českých tenistů ve druhém kole turnaje Masters Montrealu vyhrál 8. nasazený favorit Jiří Lehečka. Víta Kopřivu porazil 6-4, 6-2.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude zpočátku jasno až polojasno, později oblačno a přidají se taky přeháňky, místy i bouřky. Nejvyšší teploty na Moravě a ve Slezsku až 40 stupňů Celsia, jinak do 37.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D48 se bouralo na exitu číslo 63. U obce Nové Sedlice na silnici číslo 11 na trase Český Těšín Opava se řeší nehoda 3 osobáků na 255. kilometru a nehoda se řeší taky ve Vsetíně na Štěpánské ulici.
2: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
0: Zuzko, díky.
1: Mám něco říct?
0: Ty se tak tváříš, že chceš?
1: Ne, já jsem nic říct nechtěla. Prakticky tady jen tak stojím u mikrofonu a přiblble se tlemím.
0: Tak si dáme Blink-182 I Miss You.

0: I Miss You na Rock Rádiu v 7 hodin a skoro 38 minut. I kapela Blink A1, Blink minus 182 prostě se zapojila do dnešní dobročinný výzvy Najdi Anabel pařád. Jak ten pořád? Anabel hledá pařád.
1: Přesně, Anabel schání pařádky. Dva, no, pravej a levej.
0: Ne všichni jsou úplně nadšený z toho, že tady chceš vraždit kohouty a získávat jejich čerství chodidla. Tady nám jeden kohout poslal, co si o tom myslí. Pozor. Je to samozřejmě hlasovka, ten kohout tam stvárnil utrpení všech kohoutů, kterým chceš ty nohy amputovat.
1: Ježíši Kriste, ale já budu amputovat pouze těm, který stejně čeká neodkladná smrt.
0: Jo?
1: Ano.
0: Ale kvůli tobě, ne?
1: Ne kvůli mě. Tak farmáři normálně vyřazují z chovu kohouty, že jo? Tak nemůžeš mít 20 kohoutů, prostě musíš mít jednoho. Zuzka to ví, Zuzka to chová slepice, jak je to s těma kohoutama.
2: Ale vůbec nevím, jak je to s kohoutama, ty nemáme, takže...
1: Ani jednoho?
2: Ani jednoho.
1: Aha.
0: Kdyby měli, už tam seš se sekerou. No takže, jak jste slyšeli, kohouty čeká slavnostní vyřazení a Anabel jim bude vyhrávat něco takovýho. Pojď. Musíš sekat do rytmu ty nohy.
1: Jo, ale spousta z nich se chystá vraždit až příští týden a chci říct, že bych je potřeba ještě tenhle týden.
0: Ty to potřeš až takhle rychle, takhle čerstvý musí být.
1: Je to expresní, potřebuji to ideálně tento týden a je středa, takže je to poměrně jako...
0: Takže výzva pro Anabel, přátelé, trvá, hledáme kohoutí pořádky.
1: Ale když tak si vezmu do zásoby, dám je do mrazáku, že v pohodě, posílejte dál.
0: Za chvíli si dáme Krejson a vzdálenou a uvidíme, kam až to dneska dokvokáme.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
7: Výhry.
8: Slevy.
7: Zábava.
9: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
10: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
9: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
10: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
9: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
11: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto, / Štěpánek. Panek.cz.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Za 9 minut bude 8 hodin ráno z Parkway Drive na Rock Rádiu.
1: Kikiriki!
0: To musíš takhle. Co, tak chudák Marcel?
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: V souvislosti se včerejšími neúplně optimistickými motokeci se mi znovu vybavila kampaň, kterou už před rokem rozjel Besip a myslím, že nic nestratil na své aktuálnosti. Hlavním pojmem je obrat hele, motorka. Totiž kdykoliv co by řidič auta uvidíte na silnici motorku, zkuste nahlas opakovat tahle slova. Hele, motorka. Podle studie, provedené na britských silnicích, tohle obyčejné sousloví napomáhá našemu mozku si na motorky lépe zvykat a lépe je v podvědomí zafixovat. Mozek se tak vůči motorkám stává všímavější a dochází k výraznému snížení nehodovosti mezi auty a motorkami. Vězte, že to má smysl, protože 40% všech nehod motorkářů vzniká vinou řidičů, kteří často motorkáře přehlédnou nebo špatně odhadnou jeho rychlost. Tím, že si zopakujete ono, hele, motorka, můžete pomoct ke snížení. Tahle čísla samozřejmě nemám ze své hlavy, koukněte na stránky helemotorka.cz, kde se těmto statistikám hodně věnují. Jsou tam i další zajímavá čísla, třeba že až čtvrtina usmrcených motorkářů je obětí takzvaného Smithy efektu. To je zkrátka od sorry mate, I didn't see you, tedy sorry, neviděl jsem tě. Z kampaní přišel, jak jsem říkal, Besip a já jen tleskám a říkám jen houšť a větší kapky. Takže až příště usednete do vozu a projede okolo vás motorka, naučte sebe, svou partnerku a s klidem i děti a psa nový slogán. Hele, motorka!
2: Rock Radio, Motokeci.

0: Takhle si zpívá Steven Tyler v Santánový pecce Just Feel Better. Za necelou minutu bude 8 hodin ráno. Pojďme na rychlý zprávy se Zuzkou už za chvíli.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
4: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
5: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
6: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
7: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
9: Hezké ráno, máme středu, 8 hodin a jsou tu další zprávy. Polovina meteorologických stanic v Česku v úterý překonal své absolutní teplotní rekordy. Nové maximum pro 4. srpen pak má všech 171 stanic. Nejvíc naměřili v Plzni Bolevci, kde bylo 41,5 stupně Celsia. První 40 v historii měření zažili Morava a centrum Prahy. Do Čech ale dorazily odpoledne taky silné bouře. Ve Velkých Opatovicích na Blanensku v úterý večer hořelo v pečovatelském domě. Objekt muselo opustit 25 lidí, 11 z nich skončilo v péči zdravotnických záchranářů. Škoda je předběžně 2,5 milionu. Ruský prezident Vladimir Putin podepsal zákon postihující kritiky režimu, kteří v nepřítomnosti kvůli emigraci čelí pronásledování ve vlasti. Zákon okamžitě stoupil v platnost. Fotbalisté Sparty po obratu překvapivě porazili doma v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Sparta zdolala v pohárech některého z francouzských soupeřů poprvé od listopadu 2007. Doma pak soupeře ze země galského Kohouta porazili po 7 utkáních prvně od listopadu 1991.
10: Rock Radio. Počasí.
9: Zpočátku dnes bude slunečno, jasno až polojasno, později oblačno, přidají se přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty naměříme na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 32 až 37 stupni.
8: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
9: Na D2 se bouralo ve směru na Bratislavu. Na 51. kilometru se srazil nákladák s osobákem. Na D48 se řeší nehoda na exitu číslo 63. A pozor si stále dejte ve Vsetíně, kde se bouralo na Štěpánské ulici.
8: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
10: Rokovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Ze země Galského kohouta vás zdraví Honza.
11: A Zuzka.
12: Já jsem umřela, jak se nám ten kohout propašoval už do zpráv.
0: Jako evidentně už i sportovci z celého světa ti fanděj.
12: A schádějí pořádky.
0: Aby si udělala svůj škrabozad, nebo jak jsme to zadoškrab. Počkej, to zní blbě, aby to bylo pochopitelné, že to je fakt jenom na záda, ne jako dozadu. Tak i sportovci už ti konečně drží palce. My, přátelé, držíme palce někomu, komu už v 8:30 rozdáme 2 lupeny do Javorníku nad Veličkou, kde už tuhletu sobotu 8. srpna proběhne jednodenní Javorfest.
12: Ano, máme tady 2 lístky pro jednoho z vás, já se koukám na ten šilený plakát, který se mi vytvořil. Umřu. Každopádně máme tady pro jedno z vás 2 lístky, pokud jste se ještě nenapsali, tak si napište, máte na to čas ještě zhruba 30 minut, pak to jednomu z vás dáme.
0: Držíme pěsti a teď už Iron Maiden, Can I Play With Madness?

0: Within Temptation, the whole world is watching, celý svět se dívá. No, čekej. Je 8 hodin 13 minut, posloucháte středeční rokový rozjezd, datum 5. srpna. Já tady mám pro tebe teďka něco trošku, no, tak je tam závan toho kohouta trošku.
1: Ježiši Maria, už myslím, že od těch kohoutů půjdeme dál.
0: Rok 2009, měli jsme tady před 8. Stevena Tylera, tak to bude o něm. Steven Tyler, zpěvák Aerosmith, spadnul 5. srpna roku 2009 během koncertu v Jižní Dakotě z pódia.
1: No.
0: Koncert se zastavil díky nějakému technickému problému, kvůli kterému nešlo hrát dál. No a zatímco zvukaři problém řešili a kapela teda čekala, tak Steven Tyler vyběhl dopředu a bavil lidi tanečkem na molu pódia. No, napravoval se tam jako pyšnej kohout a když byl v nejlepším, tak mu to uklouzlo, zavrávoral a skočil rovnou držkou dolů mezi fanoušky. Poranil si hlavu a krk, no a zbytek koncertní tur zrušili.
1: Oni se prostě neponaučí z toho stage divingu, nikdy.
0: No tohle to byl spíš jako, to nevím, jestli byl stage diving, to byl stage jumping do vody, takže vlastně no. Stage diving. No. Máš k tomu něco, chceš říct, že kdyby prostě měl na krku kohoutí pařát, takže by se mu to nestalo?
1: Je to možný, no. Každopádně potom odhalíme, na co skutečně ten pařátek potřebuje.
0: Fakt? Já se to dozvím konečně.
1: Dozvíš se to ke konci dnešního vysílání. No,
0: tak to se těším. Tak vy se, přátelé, těšte taky a mezi tím čekejte s písněma, který vám dál budeme vyhrávat. Teď třeba Green Day a Holiday na Rock Rádiu.

0: 8 hodin 22 minut svítí na našich hodinách a panoptiko zpívalo, tak nech mi tu číslo, já ti pak zavolám kohoutím pařátům, jen těžko odolám kohoutku můj. To je nová hymna, kterou si teďka bude Anabel prospěvovat každý den ráno, až bude venčit pana Buboslava a u toho se bude drbat kohoutím pařátem na bambusový tyči.
1: Přesně, už brzy vám představím svůj nový produkt, máte se na co těšit, zrovna mi tady Zuzka dělá e-shop.
0: A, tak jo, spíš vykoupí, než aby ti ho udělala, čeveče.
1: Ona už má 4 předobědnávky pro celou rodinu právě. Pro
0: fakt, babičku, už si to někdo...
1: Kvá, tak blíží se Vánoce, že jo?
0: Přátelé, řekněte mi upřímně a na rovinu, jestli byste si někdo koupil kohoutí pařát přidělaný na bambusový štangli, když bychom vám řekli, že to je naprosto speciální záležitost a že tady Anabel to dělá sama.
1: To je, což... podle čínské medicíny, prostě drbat se pařátkem je ozdravný.
0: To je pravda. Kohoutím. V čínštině se to řekne...
1: A Honza už taky objednal svojí babičce, takže předobjednávky přijímám na svém Instagramu.
0: No dobrý, takže do SAPy už taky nemůžem, to nevadí. Takže přátelé, dnešní den ve znamení, či v čínském znamení kohouta je naprosto významný. Mimochodem, zajímavost, taková drobná, aby jsme jenom nemleli ptákoviny. Ve znamení kohouta v čínském znamení se narodila spousta zajímavých muzikantů. Eric Clapton, Pete Townsend, The Who, Sid Vicious, basák Sex Pistols, nebo třeba Marilyn Manson, nebo Dave Grohl, a nebo Amy Lee z Evanescence.
1: Já musím všem poslat nabídku na pořádky, jestli by si koupili ode mě.
0: Já si myslím, že kdyby jsi to jako zaobalila, že prodáváš něco v jejich znamení, tak to bude hezký. Hela, budeš ten pařátkům lakovat nechty třeba?
1: Budu právě, že budou různý barvy, jakoby, jo, budou black metalový, že budou mít černý, pak budou růžový pro barbíny a tak, to bude právě stylový, já se na to těším.
0: Já budu muset taky něco vymyslet, jaká pakárna, že by se to fakt prodávalo asi.
1: Bude, jak říkám, Zuzka už pracuje na e-shopu.
0: Tak se těšte, přátelé, za chvíli Halloweeni Future World.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
6: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
7: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
6: Kazbet? A v čem jsou jiný?
7: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
6: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
8: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
9: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
10: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
11: Tak nečekejte, jezděte!
12: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
13: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
14: Více na kopecký.cz.
15: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
16: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
15: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
17: Rock Castle.
18: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
19: Zach Wild a jeho Black Label Society.
18: Veselá parta Aylstorm.
19: I Američané Savatáž a Testament.
18: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
19: To je festival Rock Castle.
18: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

0: 8 hodin 31 minut ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu, Halloween, Future World za námi a před námi novinky ze světa kohoutích zápasů, který má pro vás Zuzka v dnešním sportu.
1: Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio Sport.
2: Fotbalisté Sparty po obratu překvapivě porazili doma v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Sparta zdolala v pohárech některého z francouzských soupeřů poprvé od listopadu 2007 a 9 zápasech. Souboj českých tenistů ve druhém kole turnaje Masters z Montrealu vyhrál 8. nasazený favorit Jiří Lehečka. Víta Kopřivu porazil 6-4, 6-2. A česká tenistka Sára Bejlek podlehla ve druhém kole turnaje v Torontu 0-6, 3-6 bývalé světové jedničce Ize Świątekové z Polska.
1: Rock Radio. Doprava.
2: V Praze se bouralo na Strakonické u Zlíchovského tunelu směr Smíchov. Na D55 se řeší nehoda ve směru na Olomouc na 19. kilometru a bouralo se taky na D1 ve směru na Brno na 156. kilometru.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
0: Zuzko, díky a my pokračujeme v dnešní hudební parádě. Teď si dáme kohouta, teda Dogu a poletuju.

0: Doga si jenom tak ráda poletuje na rok rádiu 6 minut po půl devátý. To by mě zajímalo, jak, když nemá křídla Doga.
1: Třeba je to Doga s křídlama, ale my rádi poletujeme kolem nějakých lístků, který tady máme.
0: Ano, rozdáváme lístky na Javor Fest do Javorníku nad Veličkou.
1: Takže kdo si napsal, mobily do ručky.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
4: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
8: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
9: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours. A už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na exim.cz.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
12: Tam tamy duní, kouř stoupá.
13: Trutno, potr všech festáků.
12: 13. až 16. srpen. Divocí Gogol Bordelo. Reggae ikona The Wailers. Poprvé Lucie, Pražský výběr, Jasná páka, Red Z, Vysáči.
13: Ale i Swing Ondřej Havelky.
12: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Vstupenky Trutnov.cz.
14: Zdravím vás jako náčelník.
15: Já taky budu tam.
0: Je 8 hodin, skoro 40 minut, jsme zpátky v éteru a s námi už je tu i Tomáš z Hrubý Vrbky. Říkám to správně, Tomáši, dobrý ráno.
16: Dobré ráno.
1: Dobré ahoj, ráno.
16: Jasné.
0: Výborně, prosím tě, kde je Hrubá Vrbka?
16: O něco blíž než to, co vyhrál včera pán z Uherského Brodu. Mám to asi tak 4 kilometry.
0: Takže ty to máš jako opravdu za kopcem.
16: Ano, doslova.
0: Dobrý. Tak to jsme se trefili, to jsme rádi, v tom případě ještě jednou veliký gratulace. Prosím tě, já se ti zeptám, velice důležitá otázka dnešního dne. Chceš dva lístky na Javor Fest, nebo tady od Anabel dva čerstvě useknutý pařáty kohoutí?
16: Asi si vezmu ty lístky.
1: Špatná volba, chlapče, jako, velmi špatná.
0: Opravdu tě nepřesvědčíme, že bychom lístky tady dali nějakým bezdomovcům?
16: Já nevím, asi ne.
0: Dobře. V tom případě druhá důležitá otázka, jsou to dva lupeny, tak koho vezmeš sebou?
16: Nejistý, manželku.
0: Manželku, ale neříkáš to moc jako jistě.
1: Možná milenku, to uvidí, až se rozhodne se.
16: Tak doufám, že manželka neposlouchá teďka.
1: Jaj, teď jsem něco prozradila, ups.
0: Jinak ten pařád bude čekat doma na tebe, až přijdeš domů dneska, člověče. Už jsi tam někdy byl na Javor Festu, když to máš kousek?
16: No, ne, nebyl.
0: Nebyl, takže je to poprvý. Hele,
16: jsou tam... jsme přemýšleli, že tam na Dimitri pojedeme, ale nějak to nevyšlo.
0: Tak vyjde to letos na Panoptiko, Alkohol Komunál a nebo Shark, která z těch kapel je ti srdečně nejbližší?
16: No, jelikož tam budu brát syna, který poslouchá Panoptiko, tak Panoptiko a Komunál.
0: Hezký, takže vlastně skoro celý festiáky udělá radost.
16: Jo.
0: No tak to jsme moc rádi, prosím tě, nebudem tě déle zdržovat, užij si dnešní pracovní den, ať už budeš dělat cokoliv, má být asi 50 stupňů ve stínu. A jinak ti přejem...
1: Tam na tebe už řve tchán, že jo, on ti přišel do zvídu.
0: Koukej makat.
1: Hej, ty hajzle, co jsi udělal mojí holčičce, pojď ven.
0: No. Takže pozdravuj od nás kohouty u vás ve vsi a měj se krásně.
16: Ahoj, taky díky moc.
1: Ahoj, hezkej den.
0: Ahoj.
17: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
1: Pána právě vydědili z rodiny, no nic, my si dáme YouTube.

0: Trivium na Rock Rádiu 10 minut před devátou. Poslední vstup, jeden z posledních pecek, nebo jedna z posledních pecek. Přátelé, psali jste nám do našeho konta SOS Kohoutí Anabel několik zajímavých vzkazů, já bych je tady s dovolením přečet.
1: Tak pojď.
0: Vojta ti posílá upřesnění, že drubežárna je v Dolní Cerekvi. Prej tam kupuje slepice a doporučuje. David ti posílá návrh na hymnu tvýho kohoutího drbátka. Drbala se kohoutím hnátkem po zádech, myslela si, že je to známka punků.
1: Ježíš, to je skvělý, to se mi líbí. Ještě o tom napíšu píseň.
0: Ano. Martin ti zase posílá tip, kde ti za tvůj nový produkt utrhnou v obě ruce. Anabel, zkusil bych prodávat v obci Kohoutov.
1: Lol. Jakože by to tam mohli mít na městský radnici. To je špatný nápad.
0: A tady Honza má docela dobrý point, kdyby si z toho chtěla natočit třeba reelsko, aby si byla hrála na city, aby si hrála na city na sítích, to se dneska dělá, že jo? Mm-hmm. Píše, tak jestli chce čerstvý pařát, tak sehnat kompletního živého kohouta nebude zas takovej problém. Jiným nemusí říkat, že jim fikne pačmáky. Zas pokud mu je amputuje zaživa, tak možná bude beznohej kohout stejný tahák, jak třínohý štěně.
1: Ježiši Krista, to je strašlivý, ne? To já bych nezvládla nikomu nic amputovat, já to nezvládnu. No.
0: No a my jsme chtěli odhalit, proč to potřebuješ, a ty jsi řekl, že to neodhalíš.
1: No, řekli jsme, že odhalíme ten hlavní důvod, a to je samozřejmě hudební tvorba.
0: Hudební tvorba?
1: Mm-hmm.
0: Ty nahraješ nějakou písničku?
1: No, pustíš inspiraci.
0: Třeba tuhle?

0: Kdyby Maxim Turbulence žrali kuřata a byli hubenější, tak by to znělo nějak takhle.
1: Já doufám, že mi KFC nabídne spolupráci, těším se a mějte se krásně, zítra se slyšíme zase všem ráno, páček, sladáček.
0: Sláva Salmoneloze, tohle je Citron, rok, rok, rok na Rock Rádiu, čau.

0: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yeso!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz. Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké dopoledne, máme 9 hodin, jsou tu další zprávy. V Novém Boru na Českolipsku zůstávají po úterní bouřce některé lokality uzavřené. Zavřený je do odvolání i lesní hřbitov. Pokračují práce na odstraňování škod, kontrola stromů a odstraňování těch poškozených. Hodně silná bouřka se včera přehnala i přes most a policie na jezeře Most pokračuje v pátrání po dvou mladých mužích. Někteří lidé v jezeře měli potíže dostat se ke břehu. Krajský soud v Brně se dnes začne zabývat případem ublížení na zdraví a neposkytnutí pomoci tříletému dítěti. Muž, který podle obžaloby způsobil dítěti popáleniny, čelí obžalobě z ublížení. Žena, která situaci 3 dny neřešila, je obžalovaná z neposkytnutí pomoci. Nejméně 15 lidí zahynulo při ruských nočních úderech v Kyjevské oblasti. Zraněných je nejméně 27. Jeden z úderů zasáhl sklad v blízkosti středu Kyjeva, přičemž záchranné týmy doteď z trosek vyprostili 2 lidi. Starosta města Vitalij Kličko sdělil, že ve čtvrti byla zasažena taky kancelářská budova a že z dalších částí města jsou hlášeny požáry. Čeští hokejisté porazili ve druhém utkání na Hlinka Grecky kapu hráčů do 18 let v Edmontonu Německo 8-3 a odčinili úvodní porážku s Američany.
0: Rock Radio, počasí.
1: Zpočátku bude jasno až polojasno, odpoledne oblačno, místy s přeháňkami nebo i bouřkami. Nejvyšší teploty naměříme na Moravě a ve Slezsku do 40 stupňů Celsia, jinak se budou teploty pohybovat mezi 32 až 37 stupni.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D8 pozor ve směru na Prahu na 35,5 kilometru se srazily 2 osobáky. Auto do svodidel bouralo na D55 ve směru na Olomouc na 18,5 kilometru a nehoda se řeší taky na D1 na exitu číslo 282.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokový dopoledne.
2: Člověče, kde ty teploty bereš, to nevím. Já dneska viděl už 32, jako na
1: fakt?
2: Prahu.
1: No. No, na Prahu možná jo, ale jinde bude i 40.
2: Jo, takže, takhle jo, no. Takže ty přeješ ostatním tedy.
1: Já přeju ostatním.
2: Já jsem rád, že teda nás vynecháváš.
1: Ale je to asi jako naposled na tento týden. Neskoumala jsem to úplně dopodrobná, ale vím, že zítra už se má ochladit.
2: A já jsem četala, že je to jako... takovej jev, který už bude stále.
1: Jo, takhle, no jako tak ty teploty se asi budou zvyšovat stále.
2: Že došlo jako k nějakému posunu, jako v globálním oteplování, nebo co?
1: Jo, je to tak, no.
2: Takže
1: jestli
2: jako...
1: takhle to bude pokračovat každý rok, tak to bude zajímavý.
2: No, tak se máme na co těšit. Každopádně ty se máš taky na co těšit, odjíždíš na dovolenou,
1: no,
2: že jo?
1: No, ale ještě zítra tady budu.
2: Ještě zítra tady budeš.
1: Ještě zítra tady pobudu,
2: no. A pak už vyrážíš teda, jo?
1: No, já jsem říkala, že tomu neříkám dovolená, ale sportovní prodloužený víkend, protože už v úterý jsem zase zpátky.
2: No, ale tak odšlapeš si to na kole, ne?
1: Já si to odšlapu, no, to bude jako, a tak musíš, když jedeš do Itálie jíst pizzu a jíst špagety.
2: Jedeš do Itálie?
1: A, ano, tak no, si to musíš odpracovat
2: byli,
1: trošku.
2: To bylo dobrý, no.
1: A taky jsi to odmakal, jo?
2: Doufám. To bylo fajn, v moři jsem se vykoupal konečně.
1: Jo, tak to je dobrý.
2: Konečně, člověče. A zjistil jsem, že je opravdu slaný.
1: No, to je.
2: No, nic, no. Dobře, tak jo, tak... užívej tedy ještě zítra samozřejmě, se uvidíme a my jdeme na rokový dopoledne, 4 minuty po 9. hodině, jsou tady Airborne a s vámi je Kamil, já vám přeju hezký den.

Něco málo po 4:45 dozněli na Rock Rádiu Horkýže Slíže, který připravují nový album a to bude pokřtěno 28. srpna na festivalu Slížovica v Nitře, což je jejich vlastní festival. Venku už je první single, který se jmenuje Monte Mabu. Pokud byste chtěli vědět, jak zní, tak já vám můžu pustit ukázku jenom, abyste věděli, jak zní Horkýže Slíže v roce 2026.

0: Samozřejmě si klipy píseň můžete poslechnout na streamovacích platformách, už je venku. Nicméně album se bude jmenovat A čarovné slovíčko, což je reakce na to, když se publikum dožaduje přídavku, tak samozřejmě přichází tahle věta, tak se bude jmenovat nová deska, která mimochodem samozřejmě bude podpořena i turné, které startuje 9. října a pojede se až do 27. listopadu, kde skončí v Bratislavě a samozřejmě navštíví spoustu měst, takže budete moct s kapelou oslavit vydání nového alba, pokud je máte rádi, a vyrazit na turné, které bude na podzim. Tak toliko k Horkýže Slíže a my jdeme dál, čekají nás Linkin Park, dáme si Queens of the Stone Age anebo taky Škvor.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň. Štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative.

0: Moje oblíbení Queeni na Rock Rádiu. Dali jsme si je v rokovým dopoledni, skladba Breakthrough z roku 1989 z alba Miracle, což je skvělá deska. Bohužel už k tomuhle albu ani k ničemu dalšímu nejeli Queeni turné, až tedy potom s jinými zpěváky, s Paulem Rogersem a Adamem Lambertem, ale s Freddym už bohužel. Nicméně, máme 9 hodin a 38 minut a já vás pozvu na naší druhou stanici Rock Radio Stage, konkrétně na sociální sítě, protože právě tam můžete získat lupeny do Ústí nad Labem na Rockin, který proběhne, tuším, že teď ano. Takže pokud byste chtěli vyrazit do Ústí nad Labem a užít si Rockin, tak si můžete na Rock Radio Stage na sociálních sítích napsat o lupeny. Samozřejmě si tam napíšete a pokud budete mít štěstí, tak je získáte a můžete vyrazit do Ústí nad Labem a užít si Rockin právě tam. Čas na to máte do 15 hodin dneska, tedy do 3 odpoledne, tak jestli přemýšlíte, tak rychle na to, nebo na to nezapomeňte, až budete mít volnou chvíli, tak se přihlašte na sociální sítě Rock Radio Stage a lupeny tam můžete získat. Pojďme si dát toutou, dáme si taky Baby Metal nebo Trautenberky, no a kulturní typy jsou pro vás taky připravený už za chvíli. To pro případ, že to do Ústí nad Labem máte daleko, nebo chcete vyrazit někam jinam, na jinou zábavu, tak my vám řekneme, kde se co bude dít.
1: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
2: Baru, ty jsi hlavička.
1: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
4: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz. Allegria vás zve na výlet do Ameriky.
5: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
4: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
5: Chevrolet Corvette,
4: Camaro Bumblebee,
5: Ford Mustang GT,
4: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
5: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
4: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
5: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
6: Firma na zážitky.
4: CZ.

0: Od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: V rámci Valečovského léta vystoupí v pátek 7. srpna v amfiteátru ve Valečově Arakain, Panoptiko a Bastard. V dalších typech už se přesunem k sobotě 8. srpna. V Čáslavi pro vás od 14:00 chystají pivní festival s dvěma výčepníma sekcema, víc než 32 piv, kytarama i občerstvením. Den plnej zábavy slibuje krásnohorský léto. Uvidíte exhibici nejsilnějšího Čecha Jiřího Tkadlčíka, koncert legendárního Abraxasu a večer vyvrcholí vystoupením kapely Vohnout. V obci Braškov v areálu Valdecký háj proběhne rockmetalovej Kovar Fest. Letní večer plný hudby, skvělého jídla a pití si užijete na Teplíšovickém minifestu. Pražský klub Vagon má na programu v pátek 7. Paprikáče a v sobotu 8. Partu 77 a Green Day Bros. A v neděli 9. vyražte na Brutal Assault Official After Party do Modrý Opice. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
2: Sleva, všude sleva.
3: Vyslev se na to, Franto.
4: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr-i, brds.cz.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
8: Příjemné středeční dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. E-shopy kvůli vedrům omezují nebo úplně stahují prodej a rozvoz některých potravin. Jde třeba o čokoládu nebo oříšky. K opatření prodejci přistupují, aby zachovali kvalitu svých produktů. Omezení se týká hlavně dnů, kdy teploty přesahují 25 až 30 stupňů Celsia. Nedostupné na e-shopech můžou být v těchto dnech i třeba větráky. Na jihu Itálie hlídají pláže vězni. V regionu Apulie se totiž potýkají s nedostatkem plavčíků a tak úřady sáhly po tomto netradičním řešení. Projekt si klade za cíl resocializaci trestaných. Mezi lidmi totiž zájem o práci plavčíka dlouhodobě klesá. Souboj českých tenistů ve druhém kole turnaje Masters v Montrealu vyhrál 8. nasazený favorit Jiří Lehečka. Víta Kopřivu porazil 6-4, 6-2. O osmifinále si Lehečka zahraje proti Belgičanovi Alexanderu Bloksovi.
9: Rock Radio. Počasí.
10: Tak si řekneme, jaký bude počasí dneska. Převážně polojasno, na jihu Čech a na Moravě jsou odpoledne očekávány přehánky a nebo taky bouřky. Teploty mezi 32 až 36 stupni Celsia.
11: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
9: Rock Radio. Doprava.
10: Jdeme do Zlína v ulici Gahurova, no to čtu dobře, je to taková zvláštní ulice, ale Zlínáci budou vědět, tak tam překáží v provozu nehoda dvou osobních aut, je tam komplikovanější průjezd, tak počítejte s omezením a v Praze si dejte pozor v ulici Podchodovém, protože tam se stala nehoda dvou osobních aut, tak tam taky očekávejte menší komplikace. Jezděte opatrně a šťastnou cestu.
11: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový dopoledne.
10: No a my startujeme další hodinku rokovýho dopoledne, 3 minuty po 10. hodině je s vámi Kamil Dráb, já vám přeju hezkou středu 5. srpna a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky, takže to nebudeme zdržovat, dáme si AC/DC, dáme si taky Architekty a tuhle tu 60-minutovku rozjedeme se zrzavou, tedy zrzy od Harleye, tady máte.

0: Stouně na Rock Rádiu, 4 minuty po 10:45 a Angry, píseň z roku 2023. Už vlastně můžeme říkat z předchozího alba. Hackney Diamond. No a my se pojďme podívat na dnešní datum 5. srpna, protože dneska tady máme takový dvě hodně zajímavé události. Jedna z nich je narozeniny, nedožitý narozeniny Steve'a Lee, tedy ex-pěváka kapely Godhard, který by dneska oslavil 63. narozeniny. Bohužel se tak nestane, protože zemřel na dovolený při nehodě 5. října roku 2010, bylo mu pouhých 47 let. A to, když se vydali s kamarády na cestě po Americe na motorkách, který miloval. A protože pršelo, tak zastavili na parkovišti, na takovým odlehlým, aby v klidu odpočinuli a počkali, až přestane pršet. A v tom okamžiku dostal kamion smyk a smetl je. No a Steve to bohužel nepřežil. Takže na něj vzpomínáme a posíláme pozdrav tam nahoru s přáním všeho něj. No a ono s tím souvisí i to druhý, co vám chci říct, protože 5. srpna roku 1986 zahrál poprvé v irském Corku s jednou rukou bubeník Rick Allen z Def Leppard. A to je taky historická událost, protože on o ní přišel při autonehodě, což úzce souvisí teda se Stevem Lee, s tím, že to taky nemusel přežít, ale měl obrovský štěstí v tom, že když se mu ruka utrhla při autonehodě a on vypadl z auta, tak hned za ním jel doktor, chirurg, který se postaral o to, aby to Rick přežil, protože kdyby se tak nestalo, tak Bůh ví, jak by to dopadlo. Pravděpodobně, jak říká on sám, už by tady mezi námi nebyl. A právě v roce 1986 v tento den zahrál poprvé s jednou rukou na svou nově přizpůsobenou bubenickou soupravu. Tak to je taky věc, která se váže, a důležitá věc, která se váže k dnešnímu datu. Pojďme si dát Gabču Gunčíkovou za chvíli, mám pro vás i Accept, dáme si Billy Talent a budou i Scorpions. To je další muzika, která vás na Rock Rádiu čeká už za chvíli.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Výhry.
4: Slevy.
3: Zábava.
5: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
6: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
5: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
6: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
5: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Kapela Scorpions a jejich verze samozřejmě slavného hitu od kapely Omega, maďarský Omegy, trošku předělaná oproti třeba verzi, kterou udělal Aleš Brichta pro český trh. Tady je použitý jenom motiv, ale ty aranže jsou jinak. Byla to píseň, která vznikla na základě charitativních účelů a byla dána jako bonus na album, na živý album z roku 1995 Love Bites. Tak, to bychom měli shrnutý tohle. A teď ještě znovu připomínám, že se můžete podívat na sociální sítě naší druhé stanice Rock Radio Stage, protože už jsem se zmiňoval během dnešního dopoledne, že tam pro vás máme lupeny na Rock in Ústí nad Labem, který proběhne už tento víkend. Takže jestli byste chtěli vyrazit, tak máte možnost a připomínám to proto, protože tu možnost napsat si o tyhle lístky máte jen a pouze do 15. hodiny, tedy do 3. odpoledne dnešního dne. Tak si napište, ať vám je případně můžeme poslat. Dáme si Divokýho Billa, dáme si Hardcore Superstar, taky Boston a v 11 hodin rozjedeme elektrický oběd, muziku podle vašich chutí a přání. Tak jsem zvědavý, o co si dneska napíšete.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
4: Zach Wild a jeho Black Label Society.
3: Veselá parta Aerostorm.
4: I Američané Savatage a Testament.
3: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
4: To je festival Rock Castle.
3: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

0: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla doda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: Věčnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Přeju pohodovou středu, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Téměř 3/4 Čechů považují klimatickou změnu za závažný problém. Necelá polovina lidí pak volá po okamžitém řešení. Ukázal to exkluzivní průzkum NMS pro novinky. Na tom, že klimatická krize je pro lidi problém, se shodne nadpoloviční většina voličů všech stran, kromě SPD. Ta tak v popírání překonává i koaliční motoristy, kteří klimatickou krizi prohlásili za ukončenou. Policie na jezeře Most pokračuje v pátrání po dvou mladých mužích. Pohřešovaní jsou od úterý, kdy se přes region přehnala silná bouřka. Někteří lidé v jezeře měli potíže dostat se ke břehu. Na pátrání se podílejí potápěči, poříční policie i hasiči. Hokejovou osmnáctku čeká na turnaji Hlinka Grecký Cup v Edmontonu přímý souboj o postup do semifinále proti Finsku. Svěřenci trenéra Jaroslava Nedvěda nastoupí proti Severenům od 11 večer a do play-off je posune jakákoliv výhra. Česko i Finsko doposud ve skupině B získali 3 body za výhry nad Německem.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Tak, jak bude dneska? Převážně polojasno, na jihu Čech a na Moravě jsou odpoledne hlášeny nějaké přeháňky, nebo taky můžou být i bouřky, no a denní teploty by se měly pohybovat mezi 32 až 36 stupni Celsia, přičemž na jihu Moravy až 38.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Upozorním vás na jednu komplikaci, ta se týká Kojetína, kde v ulici Kroměříská je hlášená nehoda dodávky osobního auta a komplikuje tam průjezd, tak očekávejte zdržení. Jezděte opatrně a šťastnou cestu.
0: Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio, elektrický oběd.
2: Ano, ano, je tady elektrický oběd. 3 minuty po 11. hodině vás zdraví Kamil Dráb, přeju hezkou středu a pokud si chcete vylepšit nějakou svoji oblíbenou písní, která bude v našich možnostech, aby jsme vám ji zahráli, no tak v příštích 60 minutách se tak může stát na frekvencích Rock Rádia. Stačí, když napíšete svůj tip na Facebook, do zpráv, tedy do Messengeru, nebo případně na e-mail obed@rockovyradio.cz. Já jsem připravený plnit vaše objednávky a hned první příspěvek letí standardně, tak jako vždy, ode mě. Dneska si pojďme dát Judas Priest a jejich Living After Midnight.

Tak Judas Priest jsou za námi, otevřeli nám dnešní elektrický oběd a pojďme na vaše přání, který dorazili. Mám tady první, čau Kamile, mohu poprosit Alana and Landeho a bylo by to pro všechny kuchaře a moji kolegyni Ester, ať vydržíme ty vedra, díky moc. Tak jdeme na to, tady je Alan and Lande, projekt dvou vynikajících hlasů a jejich skladba Come Dream With Me.

Simple Plan na Rock Rádiu v elektrickém obědě. Tahleta přání, nebo tahleta píseň a tohleto přání, tak je to správně, byla, já jsem se tu v tom trošku zamotal, kde to je to přání. Tady, od Jitky, která chtěla slyšet Simple Plan, je tady toho strašně moc, počkej, já teď musím přejet dál, tak jo. A další přání, zdravím slušný rádio, poprosil bych zahrát písničku od Aleše Brichty, Když po tobě jdou, pro bráchu, který musí vyvážet čističky. Takový je vzkaz a Aleš Brichta je tady.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Atención, señoras y señores!
1: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Vše pro bagr, CZ.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr, CZ.
7: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
8: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
9: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
10: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
9: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

Chinese Democracy, titulní věc alba z roku 2008 a samozřejmě družina kolem Axla Rose, tedy Guns N' Roses, a tuhletu píseň chtěla slyšet Lucie v dnešním elektrickém obědě. Já tady mám další vzkaz a další přání, a to je od Jardy, který napsal, že by chtěl slyšet Remortis, pokud je to možné. Tak je to možný, a jestli bych něco vybral, tak já jsem vybral písničku, která je na jejich aktuálním albu, který vyšlo nedávno, a je to položka číslo 3 a jmenuje se Panoptikum tváří, tak si ji pojďte vychutnat.

Posloucháte Elektrický oběd na Rock Radio, plním vaše přání, o který si píšete na náš Messenger na Facebooku nebo na e-mail obed@rockoviradio.cz. Napsal si Petr, který chtěl slyšet tuhle letitou skladbu Eye of the Tiger, protože Rocky je jeho nejoblíbenější film, tak chtěl zazpomínat prostřednictvím hudby, když už se nemůže dívat na televizi, tak jsem přání rád splnil a splním ho rád i Vensovi, který napsal... Ne, to není Vensa, není to podepsáno, Vensa je až ten další. Tak je jinak, zdravím, šlo by zahrát cokoliv od AC/DC pro mého kolegu Tomíka do Německa, prosím. Tak jak jsem říkal, to je bez podpisu, ale AC/DC tady jsou, tak jsem sahnul hodně hluboko. V podstatě dá se říct na druhý album, nebo na třetí celosvětový, jak chcete. Každopádně otvírák z alba TNT, a nebo případně z High Voltage, jak jsem říkal, z celosvětového AC/DC a píseň, která předznamenává nástup Metallica na koncert. Takže všichni, kdo jste byli na Metallice, tak jistě víte, že když začne hrát tohle, tak už se chlapci blíží.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
0: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
0: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
7: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

Midnight Oil na Rock Radio v elektrickém obědě, přání, který zařídila Zdenka. Já tady mám další vzkaz na Zda Rock Radio, posílám pořádný rokový pozdrav partě borců, co makají ve sklepě na Filozofické fakultě UP v Olomouci. A tím to odsejpá, nářadí maka a klima drží, protože bez pořádného roku by ta šichta nebyla ono. Pusťte jim prosím kabát, burlaci na plný koule, díky a roku zdar. Hele, pustím to, ale na plný koule to už musí zařídit ty, nebo respektive oni si to musí pustit. To už jako nezvládnu, ale slibuju, že od nás to bude hlasitostně dostatečně. Takže Kamil se s vámi loučí a vám přeju hezký zbytek elektrického oběda, hezký zbytek dne, o který se postarají na Rock Radio už moji kolegové, za chvíli Dan se svým rokovým vorazem a pak ještě přihodím Marka Hietalu, který ho chtěl slyšet Marek, takže to spojíme dohromady a to bude úplně poslední přání, který se nám do dnešního elektrického oběda vejde.

0: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
1: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na kopecký.cz.
6: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 tisíc korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Zprávy.
1: Krásné poledne, jsou tady zprávy s Vladanem Hýlem. E-shopy kvůli vedrům omezují nebo úplně stahují prodej a rozvoz některých potravin. Jde třeba o čokoládu nebo o oříšky. K opatření prodejci přistupují, aby zachovali kvalitu svých produktů. Omezení se týká zejména dnů, kdy teploty přesahují 25 až 30 stupňů Celsia. Nedostupné na e-shopech můžou být v těchto dnech třeba i větráky. Podle médií se na východě Německa srazilo nákladní letadlo s dronem. Ke srážce mělo dojít krátce po startu letadla z letiště v Lipsku. Letadlo následně nouzově přistálo na letišti v Hanoveru. Podle německého listu Bild se nad letištěm pohyboval dron s připevněnou výbušninou. Také podle Bildu se dron s letadlem srazili. Fotbalisté Sparty po obratu překvapivě porazili doma v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Pražané prohrávali od konce úvodního dějství po vlastní brance Martina Suchomela. Otočku v rozmezí 63. až 69. minuty zařídili Matěj Rineš a po jeho centru John Mercado.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 32 až 37 stupňů.
3: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
0: Rock Radio, doprava.
2: Na D5 na 56. kilometru na trase Rozvarov Praha je porouchané nákladní vozidlo, očekávejte tam zdržení, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej poraz.
2: A máme chvilku po 12. Vás zdravím, rockeři, začíná rockový poraz s Danem. Včera jste mě neslyšeli, já jsem se musel zařídit přezutí kol opět, už je to čtvrtá guma, tři jsem píchl, čtvrtá praskla, já už snad budu mít spolupráci s pneu servisem a jinak se to nedokážu. Jinak už prostě potřebuji snad ty gumy nafasovat asi patery, protože já vždycky někde jedu a někde to prorazím. Jednou jsem to tady trefil v opatník, pak jsem to píchl na dálnici, pak znova na dálnici, no a teďka jsem to zvedl, protože jsme potřebovali něco pod autem a tam jsem viděl, že ta guma je prasklá, takže mně se daří. Snad už to bude lepší. A já vám pustím nějakou hudbu a pustím Honzu Křížka, Metaliku anebo Gamma Ray.

0: A to byly Ospring a jejich písnička Can Repeat z roku 2006. A my se půjdeme pojat na fotbal, protože to nás zajímá. A včera se hrálo semifinále kvalifikace Ligy mistrů mezi Spartou a Lyonem. Sparta vyhrála 2-1, což jsme málo kdo čekal. Ale zápas byl zajímavý, že Sparta vedla 1-0, nebo dala gól, který byl offside, Brunes dával gól, neuznaný, pak Lyon se dostal do vedení, no a pak Rineš srovnal na 1-1 a přišla penalta. Toliso, největší hvězda Lyonu, nedal, překopl. Takže Sparta zabrala a dal Mercado, dal skvělý gól. Já říkám, bylo to taková ta podoba té Sparty, co známe po těch křídlech. Hrozně se mi to líbilo, jak Mercado to tam tahal a Rineš nejlepší hráč na hřišti. Za to Suchomel, to už třetí zápas za sebou, ten na to prostě nemá, na tu Spartu. Já se nemůžu pomoct, ale on prostě na základ ve Spartě nemá. Tři zápasy špatný, teď to zakončil vlastňákem. Takže uvidíme, snad postoupí Sparta, ale tam to bude těžký v Lyonu. Ještě stejně čeká jeden zápas, aby se dostali do Ligy mistrů, ale byl by to sen mít dva kluby český v Lize mistrů. Po dlouhé době bychom koukali hezky na dva kluby, přepínali bychom. Já se nedokážu představit, jak by Slávie smetla Lyon, protože v této formě, co oni hrajou, tak by to bylo asi úplně kde jinde. Uvidíme, těžko říct. A ve čtvrtek nás čeká Hradec s Bešiktašem. Jelikož já od Hradce pocházím, tak v Hradci už se dělají. Už hospody postupně zavírají, protože mají strach z těch Turků, že tam přijdou, tam budou vyvádět, tak postupně hospody, bary zavírají. Tak si myslím, že fanoušci, kdyby nedej bože, vyhrál Hradec, nemají skoro ani kam jít. A my se podíváme na další hudbu a nás čekají Red Hot Chili Peppers, Bring Me The Horizon, anebo Aleš Brichta v uniformě lokaje.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Výhry.
3: Slevy.
2: Zábava.
1: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
4: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
1: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
4: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
1: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%. Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
10: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
11: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
10: Kazbet? A v čem jsou jiný?
11: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
10: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
12: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: to byli Europe a jejich New Love in Town z roku 2009. A my novou lásku ve městě hledat nebudem, ale budem v Ústí nad Labem rozdávat lístky na Rockin. Protože pokračuje další Rockin, a to už v sobotu 8. srpna, a my máme pro vás lístky. Ale poslouchejte, kde je dostanete, ať nám nepíšete na klasický Rock Radio, ale je to na Rock Radio Stage. Takže kliknete na socky Rock Radio Stage, tam je příspěvek o tomhletom Rockinu a vy tam označíte, koho byste vzali a proč byste tam šli. A my dneska ve tři vybereme 5 z vás, který tam půjdou a dostanou 2 lístky. A můžete se tam těšit na Trantenberg, Horký Žeslíže, Dimitri, Alkehol, anebo Traktoři, který jedou s náma turné k 25 letům na scéně. Takže máte se na co těšit, bude tam dost hudby, co máte rádi. A ještě to bude na severu v Ústí. Takže opatrně tam, hlavně tam nezlobte, tam je to drsný. Takže napište, označte Rock Radio Stage, znovu opakuju, ne naše Rock Radio, ani mi to nepište do zprávy, tam vám taky nic nedám, ale musíte pod ten příspěvek, kde ho najdete. A já vám pustím nějaký pecky, našel jsem tady John Lennon, Imagine, Beast in Black, anebo Ozzy Osbourne a Mr. Crowley.
1: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
2: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
1: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
6: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz. Allegria vás zve na výlet do Ameriky.
7: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
6: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
7: Chevrolet Corvette,
6: Camaro Bumblebee,
7: Ford Mustang GT,
6: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
7: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
6: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
7: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
8: Firma na zážitky.
6: CZ.
9: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
12: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
13: Plno tobogánů a skluzovek.
14: Tak všichni rychle do plavek.
15: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
16: Relax, drinky, animace.
17: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
18: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
19: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: tam bude.
1: Nech toho.
0: Raději už tam bude.
1: Přestaň. Je mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
6: Vyslev se na to, Franto!
7: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
8: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
9: Tam je duní, kous stoupá.
10: Trutnov, potrv všech festiáků.
9: 13. až 16. srpen.
10: Kultovní setkání mezi stromy a dobrými dravami. Týpí, indiáni, hvězdárna bohoslužby a kozák tam.
9: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Trutnov.cz za přátelských 2400 kůží.
11: Zdravím vás jako náčelník.
12: Já taky budu tam.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
13: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
14: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
15: Rock Radio. Zprávy.
16: Pohodové středeční odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Změny klimatu výrazně dopadnou i na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Potřeba bude údajně změna pracovní doby, úprava pracoviště, nové materiály a technologie i ochranné pomůcky. Vyplývá to ze studie o možném vývoji v příštích 10 až 25 letech. Evropská komise získala dalších 1,4 miliardy eur z výnosů ze zmrazených ruských aktiv. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové budou finance směřovat na podporu Ukrajiny, která se už pátým rokem brání ruské vojenské agresi. Tenistka Nikola Bartůňková na turnaji v Torontu postoupila do třetího kola po výhře 6-3 a 6-4 nad Dánkou Tausonovou. Naopak Kateřina Siniaková kvůli zranění ramene nedohrála zápas s Kamilou Rachimovovou. Deblová světová jednička skrečovala za stavu 6-7, 6-0 a 5-2 pro soupeřku z Uzbekistánu.
15: Rock Radio. Počasí.
17: Dnes bude jasno až polejasno, nejvyšší denní teploty je 32 až 37 stupňů.
14: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
15: Rock Radio. Doprava.
17: V ulici Hybernská v Praze je nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce, jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
14: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
15: Rock Rádio, rockovej voraz.
17: A máme 3 minutky po 13. hodině a jsme v první hodině rokovýho vorazu. A já připomínám, že na Rock Radio Stage rozdáváme lístky na Rockin Ústí nad Labem, tak se tam mrkněte ještě jednou Rock Radio Stage, sociální sítě, tam mrkněte, je to do Ústí nad Labem. Bude 5 lístků se rozdávat po 2, takže kdo se chcete podívat a pořádně se o víkendu v sobotu opít, tak máte jedinečnou šanci zadarmo. A že jsme na tom severu, tak já pustím kluky z Teplic a to Kabáty, Opilci v dějinách.
15: Rock Radio.

0: To byly Hammerfall a jejich Sweden Rock z roku 2019. A my se půjdeme podívat na jinou kapelu, a to na Slovensko, protože naše kamarádi Horký žeslíže vydali nový single, budou vydávat nový album a už tomu natočili i klip a jmenuje se to Monte Mabu, takže se na to můžete podívat. Horký žeslíže a písnička Monte Mabu. A já vám pustím ochutnávku, že v rokovém vorazu vždycky dělám, že vytáhnu nějaký novinky, aby jsme si poslechli něco novýho. Tak jdem na to, poslechněte si to. Zní to dobře?
1: Vybral se jeden.

0: bys povedal.
1: A to byla ochutnávka novýho songu od Horky, že slíže Monte Mabu, kdo přišel později, se neslyšel. Takže na to mrkněte, to je single, uvidíme, co vydají další. Jak kdy, někdy single bývá nejlepší a někdy je taky třeba i nejhorší, protože ta kapela

0: sází na to, že to bude super. Ale mě se to líbí, to klasický podpis, horký, že slíže, jedou ve stejných kolejích, a to já mám rád. A my se pustíme jinou pecku, a to The Verve, Bittersweet Symphony, nejvíc ohraná věc na světě, jdem na to.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
4: Tak nečekejte, jezděte!
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: To byl Lenny Kravitz a písnička Believe z roku 1993. A já jsem před chvilkou tady četl, že kapela Znouzecnost a Visací zámek budou mít koncert v Londýně ve čtvrti Soho. Bude to tam v klubu 100, kde třeba vystupovali Rolling Stone. Je to klub asi pro 400 lidí. A on tam je majitel jedný londýnský restaurace, on je Čech a on, že dlouho neslyšel, je hrozný fanda Znouzecnosti, takže se je pozve do Londýna a ono se to vyprodalo. Tak doufám, že to koupili nějaký Angláni, aby si zabékali třeba traktora nebo známku punku a udělali si to hezký, protože punk oni v Anglii mají rádi. Tak aspoň uslyšej náš český punk. A já vám pustím zase nějaký pecky, čekají nás Olympici, Linda Perry, The Who, anebo Marilyn Manson a Personal Jesus.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio, co se děje?
1: V rámci Valečovského léta vystoupí v pátek 7. srpna v amfiteátru ve Valečově Arakain, Panoptiko a Bastard. V dalších typech už se přesunem k sobotě 8. srpna. V Čáslavi pro vás od 14:00 chystají pivní festival s dvěma výčepníma sekcema, víc než 32 piv, kytarama i občerstvením. Den plnej zábavy slibuje krásnohorský léto. Uvidíte exhibici nejsilnějšího Čecha Jiřího Tkadlčíka, koncert legendárního Abraxasu a večer vyvrcholí vystoupením kapely Vohnout. V obci Braškov v areálu Valdecký háj proběhne rockmetalovej Kovar Fest. Letní večer plnej hudby, skvělého jídla a pití si užijete na Teplíšovickém minifestu. Pražský klub Vagon má na programu v pátek 7. Paprikáče a v sobotu 8. Partu 77 a Green Day Bros. A v neděli 9. vyražte na Brutal Assault Official After Party do Modrý Opice. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
3: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
4: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
3: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
5: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
6: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
7: Zach Wild a jeho Black Label Society.
6: Veselá parta Aylstorm.
7: I Američané Savatage a Testament.
6: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
7: To je festival Rock Castle.
6: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
8: Slušnej rok. Pro Benešov na 95.8 FM.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
10: Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Dneska odpoledne a večer se objeví na většině území Česka, kromě západní a východní části. Doprovázet je má nárazový vítr, přívalový déšť a případně i krupobytí. Ve čtvrtek ráno a dopoledne se pak mají bouřky do centrální části Česka vrátit. Policie vyšetřuje nehodu poslance Filipa Turka pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Při červencové kolizi se jeho auto v Praze srazilo s nemocničním vozem. Nikdo zatím ale nebyl obviněn. Řidič nemocničního auta po nehodě skončil v pracovní neschopnosti. Hokejovou osmnáctku čeká na turnaji Hlinka Grecký Cup v Edmontonu přímý souboj o postup do semifinále proti Finsku. Svěřenci trenéra Jaroslava Nedvěda nastoupí proti Severanům od 11 večer a do play-off je posune jakákoliv výhra. Česko i Finsko doposud ve skupině B získali 3 body za výhry nad Německem.
11: Rock Radio. Počasí.
12: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 32 až 37 stupňů.
13: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
11: Rock Radio, doprava.
12: Na D1 mezi 60. a 61. kilometru na trase Praha, polsko-státní hranice, je porouchaný vozidlo, čekejte tam zdržení. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
9: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
11: Rock Rádio, rockovej voraz.
12: A my máme minutu po 14. hodině, jdem do poslední hodiny rockovýho vorazu s Danem. Já jsem včera chodil po bytě a říkám, to není možný, mě se normálně seplo topení. Tak se jdu podívat, koukám na termostát a říkám, to je 32 stupňů, kam to asi netopíš, ano, topení, nic. No, ono bylo 42 stupňů, protože já jsem vylezl až později, jsem měl včera volno, tak jsem šel do auta a v autě 42 stupňů. Ten volant tak pálil, když se rozehřála, než se ochladila klima v autě, tak už jsem byl zpátky doma. Takže totálně durch, já už doufám, že zaprší, já už se úplně modlím. A já vám pustím nějakou hudbu, a čeká nás třeba Kaiser Chiefs, Daniel Landa, anebo Aerosmith, zaspomínáme na Armageddon, a teď budou Sabaton.
14: Radio.

0: A to byly Kaiser Chiefs a písnička Ruby, skvělá pecka z roku 2007. Moje mládí, já si to úplně pamatuju, jak jsem to ještě v MP3 a vždycky jsem šel na vlak, jak jsem si tohle poslouchal. Ale o tomhle mluvit nebudem a já vám už opakuju dneska po několikátý, budem rozdávat lístky a to na Rockin do Ústí nad Labem, on tam bude 8.8., což je v sobotu, ono ještě v Lokti, takže abyste se to nepletli, jen jsou dva, nebo ne, ne v Lokti, no myslím v Lokti, nechci kecat teda, a oni jsou dva a my máme na to na Rock Radio Stage, musíte kouknout na socky, tam je příspěvek a tam máme daný, že musíte někoho označit, napsat, koho byste tam vzali, proč byste tam chtěli jet. A my dneska ve tři někoho vybereme. Bude pět z vás, který se tam pojedou podívat. A budou tam Dimitri, Trantenberg, Alkohol, budou tam Traktoři, Horký žeslíže. Takže máte se na co těšit. Bude tam skvělý kapely. Tak se mrkněte, ať můžete vyrazit sobotu na sever, hezky do Ústí. Jenom opatrně, tam je to nebezpečný v Ústí, dělám si srandu. A já vám pustím ještě nějakou hudbu, máme posledních 40 minut, nebo 42 minut rokovýho obrazu a čekají nás třeba Soundgarden, Omp, anebo Miloš Dodo, Doležal.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti. Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Motokeci Marcela Herbolta.
1: V souvislosti se včerejšími neúplně optimistickými motokeci se mi znovu vybavila kampaň, kterou už před rokem rozjel Besip, a myslím, že nic nestratil na své aktuálnosti. Hlavním pojmem je obrat hele motorka. Totiž kdykoliv co by řidič auta uvidíte na silnici motorku, zkuste nahlas zopakovat tahle slova. Hele motorka. Podle studie provedené na britských silnicích tohle obyčejné sousloví napomáhá našemu mozku si na motorky lépe zvykat a lépe je v podvědomí zafixovat. Mozek se tak vůči motorkám stává všímavější a dochází k výraznému snížení nehodovosti mezi auty a motorkami. Vězte, že to má smysl, protože 40% všech nehod motorkářů vzniká vinou řidičů, kteří často motorkáře přehlédnou nebo špatně odhadnou jeho rychlost. Tím, že si zopakujete ono, hele, motorka, můžete pomoct ke snížení. Tahle čísla samozřejmě nemám ze své hlavy, koukněte na stránky helemotorka.cz, kde se těmto statistikám hodně věnují. Jsou tam i další zajímavá čísla, třeba že až čtvrtina usmrcených motorkářů je obětí takzvaného Smithy efektu. To je zkrátka od sorry mate, I didn't see you, tedy sorry, neviděl jsem tě. Z kampaní přišel, jak jsem říkal, Besip a já jen tleskám a říkám jen houšť a větší kapky. Takže až příště usednete do vozu a projede okolo vás motorka, naučte sebe, svou partnerku a s klidem i děti a psa nový slogán. Hele, motorka.
0: Rock Radio, Motokeci.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: To byli Lordi a já už tady vítám. Já nemůžu jim mluvit. Vítám. Vítám, Kubu.
1: Čau. Nazdá, tak vídáme se tady.
0: No, vídáme se, no. Já jsem tě říct vídám, no.
1: Tak. No, tak v podstatě bys nekecal.
0: No, nekecal, no.
1: No, máš pravdu, hele, nemůžeme lhát lidem do
0: akorát, éteru. Akorát lidi nás nevidí, no, to je jediný problém.
1: Zatím, třeba jednou vymyslí rádio, který bude i s obrazem. Jo, počkej, to je televize, no, tak nic. Tak ale třeba jednou bude rok televize, rok TV, ježišmarja, to by bylo dobrý, ne?
0: A to byla ne nějaká už.
1: No, určitě, ale že by my jsme byli, jako víš, že z rok rádio by bylo jako rok TV, prostě, nebo něco takového.
0: Že by tady na nás koukali, jak tady děláme. Pracujeme vždycky.
1: No, jak pracujeme? No, ano, já nevím, co chceš říct, jako jak pracujeme.
0: Ne, samozřejmě. já jsem chtěl říct, jako, že hodně pracujeme.
1: My buď jako mluvíme, jako nás teďka posluchači slyšej, anebo samozřejmě hledáme na internetu jako důležitý informace a tak, vzděláváme se, aby jsme samozřejmě chytře mluvili, to je jasný.
0: Každý se něco připravuje, já na ty svoje videa, vy na ty vaše narozeniny, no, a každý jasně, má nějakou tu přípravu,
1: máme, no, to. Tak tak.
0: Takže tak, já se vám budu loučit, protože už máme poslední 20 minut poslední rokový hovor.
1: Že se tím zůstanem. Nemusí živit.
0: Ne. Já nevím dneska, ale od začátku, já už jsem první stup a no. Úplně celý byl špatný.
1: Ale tady je to jedno. Ne, tady je důležitá ta muzika, takhle to myslím.
0: Jo, že nás to poslouchají. Já jsem tady připravil písničky Go Go Dolls, Vypsanou fixu, anebo Queen s Davidem Bowiem, Under Pressure. Já jsem Dan Kotek, to byl Roko Jora s Danem, tak se mějte hezky a čau.
2: Zavřete oči, neříkejte nic. Zavřete oči. Odcházím. Čekám.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
7: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
8: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
9: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
10: Více informací na rekbyty.cz.
11: Rekbyty, záruka kvality.

0: Atención, señoras y señores!
1: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
0: Yeso!
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
0: La Tropical!
2: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
8: Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Ministr školství chce zachovat přípravné třídy základních škol i po roce 2029. Podle Roberta Plagy pomáhají dětem lépe zvládnout nástup do školy a mají své místo ve vzdělávacím systému. Připraví změnu zákona. Se zrušením přípravných tříd od září 2029 počítá novela, kterou schválila minulá vláda. Na jezeře Most pokračuje pátrání po dvou mladých mužích. Jsou pohřešovaní od včerejška, kdy se přes region přehnala silná bouře. Policisté prohledávají vodu, břehy jezera i okolí. Letní vedra přinášejí omezení i při posílání některých potravin. Vysoké teploty je totiž mohou poškodit, pokračuje mluvčí potravinářské komory Marek Zemánek.
9: Například čokoláda a tyčinky s polevou ztrácejí svou strukturu již při 25 stupních. Následně, když opět stuhnou, tak dochází k takzvanému tukovému výkvětu neboli šedivému povlaku. Potravina tím ztrácí svou původní chuť.
8: Já ještě doplním, že kovové boxy mohou v horkých letních dnech přesahovat teplotu 50 stupňů Celsia. Čeští hokejisté do 18 let druhé utkání na Hlinka Grécky Cupu vyhráli. Německo v Edmontonu porazili 8-3 a odčinili úvodní porážku s Američany 4-6. Od 11 večer našeho času je čeká přímý souboj o postup do semifinále proti Finsku. Do play-off je posune jakákoliv výhra. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
10: Rock Radio. Počasí.
11: Počasím se to má tak nějak různě, samozřejmě podle toho, kde se v Česku zrovna nacházíte. Tak například na Vysočině, na Pardubicku, taky ve středních Čechách a taky na Olomoucku, to znamená pomyslnej takový jako střed České republiky, tak tam dneska je trošku víc oblačnosti a taky by tam mohly se víc objevovat nějaký přehánky a možná dokonce bouřky. Naopak po obvodu České republiky, když si tak to představíte na mapě, tak tam bude trošku víc sluníčka, bude sice taky polojasno, ale těch bouřek a přehánek by tam rozhodně mělo být o něco míň. Každopádně teploty jsou někde kolem 30 stupňů, v noci padnou průměrně asi na 22, někde víc, někde míň, to je jasný. No ale od zítřka už to vypadá, že se ty teploty zase trošku uklidní. Teploty spadnou pod 30, aspoň na většině českého území. Na té Moravě, tak tam to ještě přes 30 bude, dokonce 34 na jižní Moravě. Každopádně zítra po celé republice můžou být přehánky, uvidíme.
7: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
11: Podíváme se ještě na cesty, silnice a dálnice. V Brně na ulici Kamenice, to je u fakulty sportu Masarykovy univerzity, tak tam se srazil osobák s motorkářem. Dejte si tam pozor při průjezdu. Na silnici 3 mezi Táborem a Soběslaví, tak tam se srazili 3 osobáky, zhruba jak se projíždí kolem obce Roudná. Podle všeho tam je zdržení kolem 10 minut. Na D2 pozor na odstavený auto, stojí za krajnicí, ale i tak si radši dejte pozor na 53. kilometru ve směru na Brno. A v Praze na proseku přímo na Prosecký, tak tam cestou na Kbely dávejte pozor, tam se taky bouralo před sjezdem na Letňany a taky kbelskou spojku.
7: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový odpoledne.
11: Rokový odpoledne právě startuje 3 hodiny a právě teď 4 minuty k tomu, no to víte, tady v rádiu musíme být přesný, abyste si podle nás mohli řídit hodinky. Nevím, jestli máte ještě nějaký analogový hodinky, který se řídí takhle ručně. Každopádně, jestli se na ně podíváte, tak vidíte, že už je právě po 15. hodině a spousta z vás právě teďka má padla. Tak já bych vás rád takzvaně doprovodil na cestu domů, anebo pokud máte ještě před sebou třeba hodinu nebo dvě, a nebo dokonce 3 a nebo víc hodin v práci, no tak to tady prostě spolu zvládneme, protože když hraje rok, tak zvládneme úplně všechno. Hele, Doga se blíží, bude taky Green Day a jejich Basket Case, taková ta známá pecka z roku 94, starý dobrý Green Day. Budou taky Bad Wolves a dohromady s Diamantem, no ale tohle jsou Škorpioni z roku 2011, No One Like You na Rock Rádiu.

Dík za to málo teda. Tak se jmenovala ta pecka, kterou jsme právě teďka hráli, kapela Doga. Tahle ta pecka z roku 2007 dohrála na Rock Rádiu 19 minut po 15. hodině. No a vy určitě čekáte, na co, že to dneska rozdáváme lístky, protože jak víte, každý den na rokovém odpolední rozdáváme takhle po 3. hodině. No a vy určitě znáte ten Rock In Festival. Je to takový ten putovní festival v různých místech po České republice, kde hrajou samý skvělý kapely. No a ten festival je tak našlapaný, že dokáže být na dvou místech zároveň. On totiž v sobotu, teďka 8. bude v Ústí nad Labem, ale bude taky v Lokti. V Lokti už byl v červnu a teď tam bude podruhý. Podruhý právě tam teďka se koná Rock in Loket v amfiteátru pod hradem Loket, naprosto nádherný prostředí, krásný starý hrad, řeka Ohře, no prostě je to tam opravdu nádherný. A k tomu kapely Škvor, Dimitri, Arakain a taky Turbo. Říká se tomu Rock in Loket 2. No a právě na tuhletu akci rozdáváme dneska lístky, takže když napíšete na Facebooku Rock Rádiu do zprávy, že vy byste chtěli lístky na Rock in Loket 2 a že byste taky mi tam třeba napsali telefonní číslo, ať si můžeme pokecat pod telefonu a můžete mi říct, koho vemete sebou, jakou máte radost a tohleto všechno, na kterou kapelu se třeba těšíte nejvíc. Tak pokud si takhle se mnou chcete pokecat, tak zhruba za hodinu a něco se to děje, takže posílejte zprávy, jestli chcete tyhle ty lístky, no a já vám na oplátku pošlu nějakou muziku. Tady bude třeba Komunál, Disturbed a nebo AC/DC, You Shook Me All Night Long.

0: Překvapivě to vůbec není sprostý.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně pod i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
3: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
4: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
3: Kazbet? A v čem jsou jiný?
4: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
3: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
5: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
6: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
7: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
6: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
7: Chevrolet Corvette,
6: Camaro Bumblebee,
7: Ford Mustang GT,
6: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
7: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
6: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
7: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
8: Firma na zážitky.
6: CZ.
9: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
12: Slušnej rok.
13: Rock Radio.
12: Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Kytarový mák Paul Stanley, samozřejmě člen Kysáků, tahle jeho solovka právě teďka dohrála na Rock Rádiu 15 hodin 38 minut. Kdyby se vám zdálo po hlase, že s ním takovej trošku jako nachraptělej, tak já se vám přiznám, jo, já jsem byl včera na fotbale a tam jsem musel prostě tomu rozhodčímu vysvětlit některé věci a on jak byl daleko, tak já jsem mu to musel vysvětlovat hodně intenzivně, ale naštěstí tím, že Sparta vyhrála, tak pak to všechno dopadlo dobře. A teď samozřejmě bych se nerad dotknul nějakých slávistů, protože kdo by na ně taky šahal. Že jo. Ale já si myslím, že pokud jste třeba jako sledovali včerejší zápas a jakože se to klidně mohlo stát, tak jste možná viděli, že vlastně to třeba nemusí být úplně tak špatný s tím letenským klubem a že by to letos mohlo být třeba zajímavý. Samozřejmě už se těším, až mě někdo vemete za slovo a za nějaký 2-3 měsíce nás vyklepne třeba nějaký Hradec, Jablonec nebo zase Zbrojovka a určitě si o tom budeme moc pokecat. Každopádně jsem se chtěl zeptat, jak to vlastně tady na Rock Rádiu máme. Já bych chtěl totiž tady jako předpokládat, že jste všichni Spartani, všichni slávisti a nebo právě příznivci takových těch ostatních klubů, protože ještě nějaký jsou, tak mi prosím vás dejte vědět, napište mi do zprávy, kdo je Spartan, kdo je slávista a pojďme to tady probrat, pojďme to tady jednou konečně rozseknout, který tým má nejlepší rockový posluchače. Mezitím si poslechneme nějakou rockovou muziku, dáme si No Guitars, bude taky Amarant a nebo Linkin Park.
1: Maxi, kdo vybírá podlahu?
2: Ty.
1: A kdo jí položí?
2: Já.
1: Super, jedeme do Baumaxu.
3: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
1: Luxusní vzhled.
3: Snadná pokládka.
1: Akce platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: V rámci Valečovského léta vystoupí v pátek 7. srpna v amfiteátru ve Valečově Arakain, Panoptiko a Bastard. V dalších typech už se přesunem k sobotě 8. srpna. V Čáslavi pro vás od 14:00 chystají pivní festival s dvěma výčepníma sekcema, víc než 32 piv, kytarama i občerstvením. Den plnej zábavy slibuje krásnohorský léto. Uvidíte exhibici nejsilnějšího Čecha Jiřího Tkadlčíka, koncert legendárního Abraxasu a večer vyvrcholí vystoupením kapely Vohnout. V obci Braškov v areálu Valdecký háj proběhne rockmetalovej Kovar Fest. Letní večer plnej hudby, skvělého jídla a pití si užijete na Teplíšovickém minifestu. Pražský klub Vagon má na programu v pátek 7. Paprikáče a v sobotu 8. Partu 77 a Green Day Bros. A v neděli 9. vyražte na Brutal Assault Official After Party do Modrý Opice. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
2: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
3: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
2: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
4: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
5: Tam, tam je duní, kouř stoupá.
6: Trutnov, potr všech festáků.
5: 13. až 16. srpen. Divocí Gogol Bordelo. Reggae ikona The Wailers. Poprvé Lucie, Pražský výběr, Jasná páka, Red Z, Vysáči.
6: Ale i Swing Ondřej Havelky.
5: A 50 kapel od Bacha po Vlach. Vstupenky Trutnov.cz.
7: Zdravím vás jako náčelník.
8: Já taky budu tam.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
11: Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Počasí.
12: Zprávy se nedozvíme, já vám o nich pak povím, co tam mělo být. Každopádně počasí, tak to vám můžu říct naprosto přesně. Máme 36 stupňů průměrně, bouřky by se mohly týkat hlavně středních Čech, taky Vysočiny a Pardubického kraje. Všude po obvodu České republiky to naopak vypadá spíš na polojasno. Teploty kolem těch 36 stupňů v noci klesnou na 22 stupňů, což je na noc pořád docela dost. Takže se bude možná hůř dýchat, ale od zítra už by to zase mělo být lepší. Bude víc oblačno, bude taky víc pršet. A to po celé České republice, snad jenom s výjimkou jihu a jihovýchodu Moravy. Každopádně teploty už budou trošku klidnější, budou kolem té 30, na Moravě kolem 34, naopak po Čechách spíš tak kolem 27.
13: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
12: No a jak to jezdí? Na D5C se srazily dva osobáky, tam jde o druhý kilometr směrem na Prahu, takže kousek před hlavním městem, si dávejte pozor, určitě se to tam bude štosovat. V Přerově se srazil osobák s koloběžkou, je to na Bezručově ulici v místech kolem Malý Laguny, tak tam taky projíždějte opatrně. V Litvínově na severu Čech, tak tam na kruhovém objezdu se taky bouralo, je to na kruhovém objezdu v Jiráskově ulici nedaleko obchodního centra. A požár vozidla blokuje dopravu u Třeboně, tam jde o silnici 34, je to příjezd k Třeboni od stráže nad Nežárkou, tak i tam si dejte pozor, zasahujou tam policajti, hasiči, no prostě bacha.
10: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio.
12: Rokový odpoledne pokračuje i necelý 3 minuty po 16. hodině. Já jsem se tady trošku umáčk ve studiu a omylem jsem nepustil zprávy, a tak vám řeknu, co se děje ve světě. Politici říkají různé věci, sportovci hrajou různý zápasy a někdo vyhrál a někdo zase prohrál. Potom nějaký prostě lidi něco dělají a pak si o tom nějaký jiný lidi něco myslej. No a nakonec jako co, vlastně se vůbec nic nezmění a všichni jsme tady hlavně, že máme rokovou muziku a hlavně, že máme živou rokovou muziku, protože Rock in Locket 2 se blíží. Bude už tuhle tu sobotu, budou tam Arakajní, Dimitri, spousta skvělý muziky a taky tam můžete být vy, pokud nám napíšete na Facebooku Rock Rádia, že právě vy byste chtěli lístky na tuhle tu akci a když k tomu přidáte ještě telefonní číslo, tak byste mohli být za chviličku s náma ve vysílání, protože si prostě pokecáme, vy mi řeknete, na co se nejvíc těšíte, koho berete sebou, prostě tyhle ty věci. Každopádně rozdáváme lístky už za chvilku, ale teď rozdáváme rockovou muziku, protože proto jsme tady, že jo. Mr. Big bude, Within Temptation, Starjou dohromady, Korpí klány a jejich Aita, ale teď už Lucie, Šrouby do hlavy. Taková ta o těch dvou eskimácích. Pár známých v Iglu, že jo.

Mr. Big, Nothing But Love ve 4 hodiny a 20 minut. Nic než láska, a to bych teďka vás poprosil jenom jako při tomhletom vstupu, bych vás rád poprosil, abyste to opravdu brali taky s láskou. Budeme se bavit o fotbale, ale budeme se o tom bavit právě s láskou, jako říká Mr. Big. No, já jsem se vás totiž před nějakou chvílí ptal, jestli jste tady slávisti, spartani, jestli fandíte dalším klubům a jak to vlastně máte, jak jste se k tomu dostali, a přišlo mi několik skvělých zpráv a třeba Michal mi napsal, že je slávista od svých 16-17 let zhruba, že si pamatuje, že šli s kámošem na první zápas na Slávy a že to byl zápas s Příbramí, výsledek už se nepamatuje, ale že ta atmosféra hned po tom, co právě přišel na ten stadion, že ho to neskutečně pohltilo, atmosféra, to, jak je krásný

0: stadion a všechno, že je to prostě láska na celý život. A protože od Pardubic, tak fandí taky Pardubicím, ale má i kamarády Sparťany, takže vlastně je to takový pěkně, že to všechno dokáže fungovat dohromady. To mi přijde hrozně sympatický. Miša, tak ta poslala fotku svých dvou synů, předpokládám. Jsou ve spartianských dresech a jeden z nich má berle, stojí před letenskou arénou a vlastně připsala k tomu, že i se zlomenou haxnou chodí na zápasy, tak to je mi hrozně sympatický. Já sám jsem se třeba stal Spartanem už jako malej, ještě než jsem nad tím měl jakoukoliv kontrolu, protože prostě tak znáte to, no, děda byl Spartan, takže já musím taky. Ale samozřejmě mám z toho radost, je to takhle fajn. Věřím, že spousta z vás si taky vlastně ten svůj oblíbený klub podědila a vlastně bych byl docela rád, kdyby jsme dokázali se o tom normálně bavit a nechtít si hned dát přes hubu, když se o tom pobavíme. Třeba se jednou v takovém světě odstneme. Já věřím, že už dneska jsme k tomu zase o kousek blíž. Každopádně teď už jsme zase o něco blíž rozdávání lístku na Rock in 2. Za chvíli si budeme volat s tím, kdo má dneska to největší štěstí. Každopádně ještě předtím si dáme Avantage, budou taky Horký, že slíže, a nebo moje oblíbená Nirvana.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Atención, señoras y señores!
7: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
6: Yes, so.
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
6: La Tropical!
5: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Klumově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
8: Zach Wild a jeho Black Label Society,
5: veselá parta Aylstorm
8: i Američané Savatage a Testament,
5: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
8: To je festival Rock Castle.
5: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
9: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
10: Tak nečekejte, jezděte!
11: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
12: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
13: Více na kopecký.cz.
14: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
15: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: It's just the way it is, baby. Je to prostě takhle, no, takhle to prostě chodí. 16 hodin 38 minut a na Rock Radio to chodí právě tak, že za malou chvilku se rozvíme, kdo získává dnešní lístky a rozdáváme na Rockin Loket 2.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jedno. Hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
4: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
9: Výhry. Slevy. Zábava.
10: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
11: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
10: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
11: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
10: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
0: Rock Radio. Jsem tady zpátky, dneska rozdáváme na Rock in Loket 2, což je už tuhletu sobotu a budou tam třeba Arakajně nebo Dimitri, no a se mnou je tady Vláďa. Nazdar, Vláďo.
12: Nazdar, čau, čau.
0: Tak ty jsi mi napsal, že ty lístky by si chtěl pro svého 14-letýho syna, protože teďka začal hrát solo na kytaru a že by chtěl načerpat nějakou inspiraci, no tak co hraje, prosím tě?
12: Hele, hraje všechno možný, českou scénu, rockovou samozřejmě, potom Metallicu a tady to všechno možný, AC/DC a...
0: Perfektní.
12: Prostě
0: to je skvělý. No prosím tě, Vláďo, a já jsem zjistil, že my se vlastně známe, že jo? Protože my, já jsem zjistil, že ty seš z legendární kapely Maruška je pryč, která je vlastně, vy jste ze Zelený, je to tak?
12: Jo, Málkov, Zelená.
0: Zelená, Uchomutová, Málkov. Já jsem na vás totiž kdysi byl a dokonce jsem si s váma zaspíval. Kapela Maruška je pryč, posluchači, abyste věděli. Je super kapela, která prostě hraje tamhle kolem Chomutová. Já jsem si s nima zaspíval a mě hrozně baví ten váš název. Maruška je pryč, mohl by si v rychlosti vysvětlit, jak to přišlo k tomu názvu?
12: No ale to je takový složitý. My jsme měli kamaráda a on měl přítelkyni Marušku.
0: Aha.
12: A ona mu nedovolila chodit na pivo, jo, na kapelu a tak, takže on mohl vždycky jako na pivo, jenom když Maruška byla pryč.
0: Jasně, takže prostě když je Maruška pryč, tak kapela hraje, to je jednoduchý. to je vlastně skvělý. Hele, kde hrajete teďka někdy třeba?
12: Ale teďkon hrajeme příští sobotu na Hasištejně tady Festáček pod Hradbama, nejbližší termín, co je jakoby veřejný.
0: Dobrý.
12: A stačí se podívat, je tam toho hodně, stačí se podívat na stránky Facebooku.
0: Jasně, jasně. Super, jo, no tak jo, hele. To, tak ať vám to jde s kapelou, pozdravuj kluky a samozřejmě pozdravuj i syna, užijte si festák a zase se někdy ozvi.
12: Tak jo, hele, díky moc.
0: Měj se, nazdár.
12: Taky, čau.
13: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
0: To víte, rock to není jenom o těch velkých kapelách, které hrajou po festiácích, ale taky o těch kapelách, které prostě hrajou poctivě v tom svém regionu a prostě posouvají tu muziku dál. A přesně tak to má být, takže jsem rád, že ty lístky skončily na správném místě ve správných rukách. Teď už ale pojďme zase k těm kapelám, který budeme hrát tady u nás na Rock Rádiu. Dáme si Divokýho Billa, budou taky Avenged Sevenfold a nebo taky takováhle kapela, která se jmenuje Nickelback.

0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
3: Vyslev se na to, Franto!
4: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.
7: Rock Radio v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.
8: Posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. V Praze, Středočeském ani Ústeckém kraji už neplatí smogová situace. Meteorologové ji dnes odpoledne odvolali. Vyhlášena byla včera kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu. Dál nicméně v Česku platí výstrahy před tepelnou zátěží a vysokými teplotami, vznikem požárů i bouřkami. Tropické teploty dávají organismu pořádně zabrat. Pokud se tělo přehřeje, může dojít až k úpalu. Jak poznat, že už nejde pouze o únavu z horka, řekne mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
9: Úpal je vlastně selhání regulace tělesné teploty. Mezi příznaky patří suchá, horká, červená pokožka, horečka bez pocení, silný rychlý puls a tepavá bolest hlavy. Také přichází únava, zmatenost, závratě, nevolnost až zvracení.
8: Při přehřátí je potřeba člověka přesunout do stínu a začít ho ochlazovat, například vlhkým prostěradlem nebo chladnější sprchou. Hasiči popolední ukončili zásah na skládce odpadů u Číškovic na Litoměřicku. Hořet tam začalo včera. Kromě odpadů plameny zasáhly i technické zařízení. K požáru se sjelo na 70 hasičů a těžká technika. Hašení komplikoval silný vítr. Kapacita většiny tuzemských vysokoškolských kolejí je vyčerpaná. Studenti z Karlovy univerzity nebo Univerzity Palackého v Olomouci se musí spolehnout už jen na uvolněná místa ze zrušených rezervací. Naopak v Plzni nebo Ústí nad Labem mají zájemci větší šanci kolej získat. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
7: Rock Radio, počasí.
10: Teploty se pohybují někde kolem 630 stupňů, na většině území Česka máme polojasno, možná někde dokonce jasno, ale během odpoledních teplot by se mohly tvořit nějaký lokální přehánky, možná dokonce i bouřky, ty se týkají hlavně Vysočiny a Středočeského kraje, možná taky na Olomoucku, ale to jenom když budete hodný. Jinak to není úplně nějak strašný s přehánkama na obvodu republiky, tam by mohlo zůstat sucho, přes noc bude 22 stupňů a zítra to zmokneme prakticky všichni, jak v Čechách, tak na Moravě, možná úplnej jih a jeho východ Moravy, tak tam se možná ty přehánky budou vyhýbat, každopádně počítejte s tím radši, že možná zmoknete a od pátku dál už zase bude svítit sluníčko.
7: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
10: Praze na Žižkově na křižovatce ulic Kubelíkova a Táborická bourali dva osobní automobily, tak si tam dejte pozor. V jižních Čechách se toho děje víc, cestou z Trhových Svin hned za městem směrem na Nové Hrady, tak tam se srazily tři osobáky, takže si dejte pozor. A v Jihočeské Kaplici, tak taky cestou z města po silnici 154 směrem na Jihočeský Blansko, tak tam se srazily dva osobáky, dejte si tam pozor. A v Jirkově u Chomutova, tak tam se srazily taky dvě osobní auta, je to v Nerudově ulici, kousek u kulturního domu autobusového nádraží.
7: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio.
10: Rokový odpoledne je tady s váma i 4 minuty po 17. hodině a mám radost, že si takhle můžeme užívat tohleto krásný, zatím ještě suchý odpoledne to vypadá, aspoň teda tady za okny v Praze. Jestli byste třeba teďka už na cestě domů, anebo si už dávno užíváte zasloužený odpočinek po dobře provedený práci, tak já jenom ještě chci popřát všem Kristiánům k dnešnímu svátku, protože jak my s Péťou uděláme svátek o 5., tak právě dneska 5. srpna slaví Kristián. Takže jestli nás poslouchá nějaký, anebo máte ve svém okolí nějakého Kristiána, tak mu určitě popřejte všechno nejkrásnější. No a my už samozřejmě budeme pokračovat s muzikou. Budou tady Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama se blíží už za chvilku. Tři sestry nám budou vyprávět o konci Bula Máchy. Ozzy Osbourne s Eltonem Johnem, Ordinary Man, Obyčejný chlap. Já nevím, jak tyhle dva přišli zrovna na to, že by udělali písničku Obyčejný chlap. Ani jeden z nich to úplně nesplňuje, tuhle tu definici. Každopádně všechno to vykopne kapela Volbeat a jejich Dagen.
7: Rock Radio.

0: Sweet Home Alabama, tahle naprostá klasika, právě doznívá Eterem Rock Rádia a máme 17 hodin a 22 minut a já jsem si právě dočet na headlineru, že se blíží nová deska kapely Soundgarden. Jo, je to tak, ačkoliv Chris Cornell už bohužel není mezi náma od roku 2017, od května, tak se vlastně bubeník Matt Cameron v jednom rozhovoru nechal slyšet, že se chystá nový album, že tam budou nějaký věci, které vlastně ještě s Chrisem stihli nějakým způsobem nahrát a budou tam nějaký jeho vokály a že těch nových věcí bude 8 a že vlastně v tuhletu chvíli je to album ve fázi mixu. Takže bychom se mohli vlastně celkem brzo dočkat nový muziky. Kdy? Tak to neví ještě ani sám Matt Cameron. Ještě se to nějakou chvíli asi bude míchat. A já si myslím, že je dobře, že neříkají žádný konkrétní datum, protože aspoň nemají nějaký tlak, jakože časovej. No, protože je to přece jenom jako takový citlivý zacházet s vokálama zpěváka, který už tady není. Takže ať si s tím radši dají pěkně na čas, ať výsledek stojí za to, ať to není úspěchaný a ať to není hlavně jako motivovaný nějakýma komerčníma důvodama, ať je to spíš prostě za každou cenu dobrá muzika. Jinak kapela Soundgarden byla uvedená loni do rock'n'rollový síně slávy. Jestli jste to náhodou neviděli, určitě na nějakých internetech seženete vystoupení, jak právě vzdali hold kapele Soundgarden. Třeba Black Hole Sun tam zaspívala jinak country zpěvačka Brandy Carlile, ale naprosto výborná. Taky tam zpívala Taylor Momsen, což je... Vlastně, jestli si pamatujete takový ten film o Grinchovi, tak taková ta malá holčička z těch kdovítků, tak ona docela vyrostla, jmenuje se Taylor Momsen a hraje v kapele Pretty Reckless, tak právě ona vzdala hold kapele Soundgarden. No prostě krásný vystoupení a právě se brzy dočkáme jejich nový desky, poprvý od roku 2012, od jejich desky King Animal. Tak se všichni těšíme, každopádně teď už Traktoři, Three Doors Down, anebo Faith No More.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
3: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Nelhali. Ne, ne, kde pak? To jsou traktoři a jejich letokruhy z roku 2018 na Rock Rádiu. Máme 17 hodin 40 minut, což by za normálních okolností znamenalo, že se tady s váma začnu loučit a budu vám říkat, že máte psát a volat, protože za chvíli bude rok na přání a to samozřejmě budeme hrát podle vaší režie. No jo, tak já vlastně můžu půlku z toho říct, protože opravdu teď můžete začít psát a volat, ale není to tak, že bych se s váma loučil. Já si tady totiž s váma ty dvě hodiny moc rád dám, protože kapitán ten už je nadovolený a mám vám vzkázat, ať se krásně máte, ať se vám krásně poslouchá, ať si užíváte léto a že se uslyšíte zase ten příští a ten ještě týden potom vlastně, takže takhle dlouho to hezky vydržíme bez něj, my se tady s Peťou budeme střídat v roku na přání, čeká nás to už asi za 20 minut, takže klidně pište na studio@rokoviradio.cz, můžete taky psát na Facebooku do zpráv a nebo samozřejmě po 18. hodině volat na naší slušnou rokovou linku, která zní 725 844 424. Moc rád si s váma pokecám o muzice a o všem možným, co dneska prožíváte, jak se máte. Těším se na to už za 20 minut, každopádně teď už společná věc Arakain a Dimitri, který jsou jedna krev, to samozřejmě víme. The Darkness budou a taky Alice Cooper a jeho Poison.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
6: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.

0: Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: V rámci Valečovského léta vystoupí v pátek 7. srpna v amfiteátru ve Valečově Arakain, Panoptiko a Bastard. V dalších typech už se přesunem k sobotě 8. srpna. V Čáslavi pro vás od 14:00 chystají pivní festival s dvěma výčepníma sekcema, víc než 32 piv, kytarama i občerstvením. Den plnej zábavy slibuje krásnohorský léto. Uvidíte exhibici nejsilnějšího Čecha Jiřího Tkadlčíka, koncert legendárního Abraxasu a večer vyvrcholí vystoupením kapely Vohnout. V obci Braškov v areálu Valdecký háj proběhne rockmetalovej Kovar Fest. Letní večer plnej hudby, skvělého jídla a pití si užijete na Teplíšovickém minifestu. Pražský klub Vagon má na programu v pátek 7. Paprikáče a v sobotu 8. Partu 77 a Green Day Bros. A v neděli 9. vyražte na Brutal Assault Official After Party do Modrý Opice. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: první letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
1: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
2: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
3: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
2: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
5: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
6: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera... A samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
11: Dobrý podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Policie kvůli dopravní nehodě poslance Filipa Turka zahájila trestní řízení. Více už policejní mluvčí Eva Kropáčová.
12: V souvislosti s dopravní nehodou, která se stala v pondělí 13. července letošního roku, policisté na základě pokynu státního zástupce zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti a zažádali o provedení znaleckého zkoumání.
11: Nikdo ale zatím nebyl obviněn. Připomenu, že auto Filipa Turka se v centru Prahy srazilo s nemocničním vozem. Jeho řidič po nehodě skončil v pracovní neschopnosti. Ministr školství chce zachovat přípravné třídy základních škol. Robert Plaga připraví změnu zákona, aby mohli pokračovat i po roce 2029. Podle ministra pomáhají dětem lépe zvládnout nástup do školy a mají své místo ve vzdělávacím systému. Se zrušením přípravných tříd od září 2029 počítá novela, kterou schválila minulá vláda. Léky předepsané na český e-recept si teď můžete vyzvednout i ve vybraných lékárnách v Rakousku. Počet evropských států, kde lze český elektronický recept uplatnit, tak stoupl na 10. Je to možné například i v Chorvatsku, Polsku, Španělsku nebo Řecku. Naši hokejovou osmnáctku čeká na Hlinka Grécky Cupu přímý souboj o postup do semifinále. V Edmontonu od 11 večer našeho času vyzve Finsko. Svěřence trenéra Jaroslava Nedvěda do play-off posune jakákoliv výhra. Tolik zprávy, hezký večer.
13: Rock Radio. Počasí.
14: Dneska už to asi doklepeme s těma třicítkama, bavím se samozřejmě o teplotách, bude něco kolem 36 stupňů, pořád ještě průměrně v noci to klesne asi na 22, tak nějak po Česku. Mohly by se ještě objevovat nějaký přehánky a taky bouřky, a to hlavně ve středních Čechách a taky na Vysočině. Každopádně zítra bude pršet prakticky všude. Prakticky po celém Česku očekáváme, že bude docela dost oblačnosti a mělo by sprchnout. Někde to budou přehánky, někde to bude vytrvalejší déšť, někde dokonce i bouřky. Každopádně vypadá to, že snad jediný místo, kterému se to vyhne, je jihovýchodní a taky severovýchodní Morava. Takže tam budete v suchu, všude jinde déšť.
10: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
14: Mám pro vás info hlavně z dálnic. Na D1 je kamion s defektem na 122. kilometru ve směru na Prahu. Pneumatiku má dokonce i v, že nějak zasahuje do silnice, takže prostě si tam zpomalte a dávejte pozor. Na, pořád na D1 na 292. kilometru, taky ve směru na Prahu, tak tam najel osobák do svodidla. Nehoda se tam ještě řeší. Určitě vás to tam na nějakou chvíli zpomalí, takže si na to dejte pozor. A na D11 stojí odstavený auto, mělo by stát za krajnicí, ale i tak si radši zpomalte na 48. kilometru, myslím, že taky ve směru na Prahu.
10: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na vzání.
14: Ahoj! Neodpustil jsem si to a chtěl jsem vás přivítat takhle po kapitánovsku. Moje jméno je Kuba Vaňas, vysílám odpoledne normálně s Péťou, pokud jste si náhodou naladili Rock Rádio až teď. Rok na přání dneska bude v mojí režii, no i když vlastně kecám, bude hlavně ve vaší režii. Takže už mi chodí maily, už mi chodí zprávy, už mi tady taky zvoní telefon, teď akorát jak dokecám, tak už ho budu moc začít zvedat. Každopádně teď už tady máme Bruce Dickinsona, za chvilku Arakain a Dimitri, ty jsou pro Radku a možná ještě víc pro jejího Petra. Protože s Petrem budou v září slavit 35 let, pořád je to fajn, píše. Tak protože si žijou svůj sen, tak bude i Pecka žít svůj sen už za chvíli.

žít svůj sen, tak to můžou spolu Radka s Petrem, který budou v září slavit 35. výročí. Takže moc zdravíme. No a posouváme se dál. Teď si dáme visací zámek a známku Panku. Ta bude pro Adama, který mi volal. Ptal jsem se, jestli chce něco Adamovi vzkázat a řekl prostě jenom ne. Takže Adame, tady máš známku Panku a hned potom Royal Republic a jejich Baby a to bude pro všechny, kteří dneska půjdou na noční, aby se to líp zvládali, aby se vám trošku dodalo energie, takhle ode mě z Rock Rádia.

0: Royal Republic dohrávají svoji pecku Baby, za malou chvíli přijdou Rammstein a taky AC/DC, ty budou pro Vaška, ale k tomu si samozřejmě řekneme něco až za chvilku.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
4: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
5: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
4: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
6: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
7: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
8: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
9: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
8: Více informací na rekbyty.cz.
9: Rekbyty, záruka kvality.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
4: Teďka si dáme Rammstein a jejich Ausländer, ale za chviličku přijde pro Vaška a jeho manželku Míšu, protože slaví 35 let brzy, a tak já jim chci popřát všechno nejkrásnější k výročí. Celý Rock Rádio jim samozřejmě přeje, no ale hlavně chce Vašek popřát Míše a že děkuje, že to s ním takhle dlouho vydržela. Za malou chvíli se ozvou Hells Bells, právě pro ně.

ACDC Hells Bells, Vašku, ty zvony na začátku byly slyšet, že jo? No tak přeju vám s Míšou krásný večer. No a teď už se samozřejmě posouváme dál, máme tady další věci na přání. Teď zrovna tady máme horký žeslíže. Lukáš mi psal, že by si přál právě nějaký horký žeslíže pro všechny zemědělce. Původně chtěl zahrát tu novou pecku od nich, která se jmenuje Monte Mabu. Tu ale zatím ještě nemáme tady v našem playlistu Rock Rádia. Tak jsem si říkal, že když je to pro všechny zemědělce, Lukáši, takže by se hodila taková maštal, co myslíš? Každopádně nesmí hořet samozřejmě, no tak doufáme, že vám ty maštale budou držet pohromadě. Každopádně tady to je pro Lukáše horký žeslíže a samozřejmě pro všechny zemědělce od Rock Rádia.

0: Tak takhle pálí sametový revolver Velvet Revolver Fall to Pieces, právě teďka dohrává na Rock Radio 18 hodin a 39 minut. Pokračujeme v roku na přání, voláte mi, píšete mi, je to krásný, krásně si povídáme, je to skvělý. No hele, zajímavý příběhy mi taky říkáte, za malou chvíli uslyšíme Nightwish, ale pak taky Panoptiko, nech mi tu číslo. No a to si přál Jára, Jára od Adámka, přeje si to pro maminku Teresku a chce jí to věnovat za to, že ho před chvílí málem utopila v bazénu. Tak Teresko, opatrně, jako potřebujeme, aby nám ty fanoušci rokový zbyli, aby bylo kdo by nám volal a přál si písničky. Takže bacha, samozřejmě, jestli jste úvody, tak buďte na sebe opatrný, ale jsme rádi, že voláte a že si přejete takovýhle skvělý pecky, tak jak říkám, Panoptiko za chvilku pro vás, no a taky Nightwish.
1: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
2: Baru, ty jsi hlavička.
1: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
3: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
2: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
4: Vyslev se na to, Franto! Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
7: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
6: Vše pro bagr CZ.
8: Páchnoucí klimatizace po zimě?
9: V autě 40 stupňů?
8: To nechcete.
9: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
8: Jsme tu pro vás.
9: Klima Express.
8: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
9: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
8: Skočte si nakoupit.
9: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
8: Objednejte se na
9: klimaexpress.cz.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

Nech mi tu číslo, právě teďka dohrálo Panoptiko pro tu povedenou rodinku Jára, Terka, Adámek. No tak doufám, že u toho bazénu moc neblbnete, abyste se dožili ještě konce dnešního roku na přání, protože ještě tady pro vás mám samozřejmě nějaký pecky. Zrovna teď je tady kapela Debilheads a tu si přál Lukáš a je to pro všechny, co makají na stavbě a prší jim za krk. Pánové, tak já doufám, že snad brzo budete v suchu. Přece jenom jako sorry, ale je 7 hodin večer, já nevím, jak dlouho tam ještě plánujete. Každopádně, jestli vám nebude tolik pršet a bude sucho, je klidně možný, že se objeví nějaký kameny a prach, a to je právě název té skladby od kapely Debilheads, kterou si právě teďka zahrajeme. Takže všichni stavaři, ať vám to pěkně stojí.

0: minutu 7.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.
0: Dál posloucháte Rok na přání, moje jméno je Kuba Vaňas a já jsem rád, že mi posíláte spoustu tipů, co zahrát, taky jsme si zavolali už se spoustou z vás a máme tady tu frontu písniček na přání prakticky úplně plnou, takže v tuhle tu chvíli si myslím, že už víc tipů není třeba. Ty všechny, co jsou vlastně ve frontě, tak na ty se za chvilku dostane. Máme tady třeba Škorpiony, The Best Is Yet To Come, ale hned potom bude Jirka Schillinger a takzvaná Lipchavská hymna, jsem se dozvěděl, Jahody mražený, to je pro Fida. Fido je teďka se svým a sourozencema na chalupě, no a právě on přeje všem krásný léto, krásný život, i pro mě to je, tak děkuju moc, Fido, užívej, všechny zdravím, Jahody mražený už za chvilku.

Jahody mražený neboli Lipchavská hymna pro Fida a jeho sourozence, který tráví čas na chalupě, no absolutní idylka, výborný. No hele, kdo taky tráví letní čas krásně, tato rodinka. Já jsem zjistil, že už mi volali sem vlastně tři jejich členové a teď se ozvala, jestli si pamatujete, před malou chvílí jsem mluvil o Járovi, který zavolal a věnuje písničku, věnoval Panoptiko pro svoji mamku Terku, která ho málem utopila v bazénu. No a teď mi volala Terka a říkala mi, že to prej nebylo tak hrozný, že Jarda si vymýšlí, takže určitě, teď nevím teda komu věřit, každopádně ona si právě Terka přeje teďka Alžbětu a Zastavte motory a věnuje to svojí mamce a taky taťkovi za to, že se starají o kluky. Děkuje moc za to, že takhle krásně zvládají a nemusí je pak sama topit. Tak to je určitě skvělý. Takže dámy a pánové, Zastavte motory od Alžběty se právě teďka dějou. Za chvilku už Kissing Dynamite, Not the End of the Road.

0: Kissing Dynamite, not the end of the road. Nejsme ještě na konci a stejně to platí taky pro rok na přání. Máme teprve 19 hodin a 16 minut. To znamená, máme před sebou ještě asi 3/4 hodiny hudby, kterou vy jste si vyžádali. Mám tady úplně plný v podstatě všechny schránky, ať už na Facebooku, na mailu, taky už mi dlouho zvonil telefon. Hele, všechny typy už máme. Máme tady playlist do konce hodiny krásně naskládaný. A pozor, teďka nejbližší písnička na přání bude za chvíli Metallica Unforgiven a to bude pro velmi sympatickou Romanu, která mi volala cestou ze statku. Říkala, že je to pro všechny, kdo se teďka vaří v tomhle vedru, taky pro mě, protože já se taky vařím v tomhle vedru, tak děkuju moc za tohle věnování. No a já zdravím Romanu a doufám, že jí to bude všechno krásně dál šlapat a že v rámci toho svého statku, že se tomu bude brzo moc věnovat naplno a k té drůbeži přidá nějaký další zvířata. A třeba nás někdy pozve na nějakou ochutnávku nějakých domácích dobra. To bychom byli moc rádi, takže za chvíli Unforgiven od Metallica, no a ještě předtím Bad Wolves a jejich Zombie.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jedno.
3: Vše pro bagr CZ.
2: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
3: Vše pro

0: Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
3: vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Metallica The Unforgiven mířila za Romankou, tak doufám, že udělala radost. Přátelé, máme před sebou zhruba ještě půl hodiny roku na přání, kdy hrajeme podle vaší režie, co vy si napíšete nebo mi zavoláte, tak to hraju. Já už mám od vás tipů úplně krásně hodně, takže tady máme rozhodně co hrát, máte výborný výběr. Teď na to koukám, že jsme dali před chvílí, no teď jsme teď dohrála Metallica a za chvíli bude další Metallica, úplně by se to nemělo stávat, ale já věřím, že mi to snad odpustíte. Nepovíte to na mě, šéfovi. Každopádně teď už jdeme na Guns N' Roses, další legendární rocková parta. No a míří na takový velmi zajímavý místo do Šaštína. Poslouchá mě Sabča a Míra a psali mi, že v Šaštíně by rádi si nechali zahrát Rocket Queen od Guns N' Roses a já jsem byl hrozně zvědavý, musel jsem se podívat, kde je Šaštín. A je to někde mezi Bratislavou, Trnavou a Břeclaví. Je to vlastně na takovým tom trojmezí Česka, Rakouska a Slovenska. Tak vás tam moc zdravím, Sabčo, Máro, mějte se krásně, přeju krásný večer. No a užívejte si tady tuhletu večerní party na Rock Radio. No a za chvilku Metallica, Mama Said.

0: Jak vůbec může být něco jako příliš Metallica? Já věřím, že vám to nevadí, že teď právě dohrála další Metallica a máme před sebou už jenom posledních několik záležitostí v roku na přání. Já doufám, že si to takhle užíváte, tuhletu jízdu. Za malou chvíli nás čekají Highway to Hell, to je skvělá záležitost od AC/DC, určitě netřeba vůbec představovat, to je úplně jasný. No a pak přijde taková záležitost. Představte si, při jaký příležitosti byste mohli říkat Himmel, Herrgott, Donner, Wetter. No představte si, že třeba čtvrtý den zateplujete verandu jako Duca. No jo, Verča mi psala, že její úžasný muž Duca dělá už čtvrtý den verandu a je to skvělý výkon v tomhletom vedru, že se do toho takhle pouští a jde mu to krásně od ruky. Tak snad bude co nejmín takhle nadávat jako kapela Trautenberg. Za chvilku už si o tom poslechnem.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
8: Zach Wild a jeho Black Label Society,
7: veselá parta Aylstorm
8: i Američané Savatage a Testament,
7: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
8: To je festival Rock Castle.
7: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
9: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
10: Tak nečekejte, jezděte!
11: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
12: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
13: Více na kopecký.cz.
14: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
15: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
16: vybrat dobrý materiál
17: a vybudovat náš domov.
18: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
19: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
20: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
21: Slušnej rok.
22: Rock Radio.
21: Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM.

0: Princess Element.
1: Je to tady, jsme na konci roku na přání. Doufám, že se veranda zatepluje úplně sama tady, když dohrávají Trautenberci. No to je prostě úplná paráda. No za malou chvíli už máme 8 hodin, to znamená, že máme čas už jenom na jednu záležitost na přání, a to je kapela Insania a pecka Joe si nepohlídal záda a ta putuje Kristiánovi. My jsme tady měli takovou konverzaci na Facebooku, on mi posílal fotku svého stroje, jezdí po poli. No a v kabině má krásných 18 stupňů, takže se chladí, ale venku bylo v tu chvíli 43, takže obrovský rozdíl, až vyjde z kabiny, tak bude, tak by říkal, že dostane pořádnou facku, a ta facka čeká za malou chvilku i mě, protože já tady z toho klimatizovaného studia půjdu ven do betonové džungle našeho hlavního města, tak mi držte palce, ať se tady zítra zase můžeme slyšet, zítra už dokonce tady se mnou v odpoledne bude Péťa, takže budeme v plné síle. Mějte se krásně, loučím se s váma, Inciny, taky bude Pop Evil a YouTube, abyste měli všichni krásný den. Tak se mějte hezky, čus!

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
2: Vyslev se na to, Franto!
3: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.
7: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v Plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: V souvislosti se včerejšími neúplně optimistickými motokeci se mi znovu vybavila kampaň, kterou už před rokem rozjel Besip a myslím, že nic nestratil na své aktuálnosti. Hlavním pojmem je obrat hele, motorka. Totiž kdykoliv co by řidič auta uvidíte na silnici motorku, zkuste nahlas opakovat tahle slova. Hele, motorka. Podle studie, provedené na britských silnicích, tohle obyčejné sousloví napomáhá našemu mozku si na motorky lépe zvykat a lépe je v podvědomí zafixovat. Mozek se tak vůči motorkám stává všímavější a dochází k výraznému snížení nehodovosti mezi auty a motorkami. Vězte, že to má smysl, protože 40% všech nehod motorkářů vzniká vinou řidičů, kteří často motorkáře přehlédnou nebo špatně odhadnou jeho rychlost. Tím, že si zopakujete ono, hele, motorka, můžete pomoct ke snížení. Tahle čísla samozřejmě nemám ze své hlavy, koukněte na stránky helemotorka.cz, kde se těmto statistikám hodně věnují. Jsou tam i další zajímavá čísla, třeba že až čtvrtina usmrcených motorkářů je obětí takzvaného Smithy efektu. To je zkrátka od sorry mate, I didn't see you, tedy sorry, neviděl jsem tě. Z kampaní přišel, jak jsem říkal, Besip a já jen tleskám a říkám jen houšť a větší kapky. Takže až příště usednete do vozu a projede okolo vás motorka, naučte sebe, svou partnerku a s klidem i děti a psa nový slogán. Hele, motorka!
0: Rock Radio. Motokeci.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rockoviradio.cz. Rockoviradio.cz.

Poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v Dubu.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nemůže to zhnisat.
2: Smysl. Ty věděla, že jsem tu jehlu nahříval nad zapalovačem, ne? O.
1: A neměl byste si tam dát tu niť?
2: Jsi nějaká chytrá, holčičko.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A odkud to máte?
2: Našel jsem to.
1: A jakou si myslíte, že to má asi cenu?
2: No to právě nevím.
1: Tak podívejte, já vám za to můžu dát 5,
2: ano.
1: Možná i 10 korun.
2: Děkuji.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mám dotaz. Mohu uplatnit latinu ve svém oboru?
2: Jakému oboru se hodláte věnovat, studente?
1: Pracuji jako skladník ve šroubárně.
2: No, i skladník ve šroubárně si může přečíst Vergilia v originále. Tak si vás píši.
1: Ale...
2: Jak se jmenujete?
1: Plha, já ještě nejsem definitivně...
2: Budete docházet i každou středu ve 14 hodin, mlho.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Čí seš?
2: Z Prahy. Kde je ten hostinský hernájs?
1: Já mám v Praze dceru. Nějaká Homolková. Neznáš ji?
2: To je otázka, tohleto, to už jste čtvrtej s takovouhle otázkou. Prosím vás, Praha má 100 000 obyvatel, ne? Tak jak můžu znát 100 000 lidí?
0: Rock Radio. Konec legrace.